jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj, Romane, ještě jednou.
2: Ahoj, Patriku. Já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím. No tak, ale... 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutky.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval. Teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak? Jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový. Já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš jo, píděl ses potom někdy?
1: Píděl, 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den no, rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci, na úrovni je to opravdu vlastně...

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že koncem střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem

0: nežijeme, neodtrháváme maso od vidličky.
1: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
0: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje. A vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny a nad Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovéhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek a že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: No, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn, Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodařit tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmě. Malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
3: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problému. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat, a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj, toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi.

0: který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
0: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, vstřebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám
1: oči.
2: Moc děkuji. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Světovaru začala stavba dalších bytových domů, bude v nich 68 nájemních bytů. Nečekaný nález zbrzdil rekonstrukci prostor za radnicí v Klatovech. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů se Španělskem 1-3. Dnes bude skoro jasno až polojasno, později oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeň zahájila v prostoru bývalého pivovaru a kasáren Světovar stavbu dalších bytových domů. V budovách s označením A1 až A4 bude celkem 68 bytů. Podrobnosti dodává vedoucí odboru investic magistrátu města Plzně Taťána Kicová.
2: Prostě to komplex bytových domů. Je to komplex 4 bytových domů, které budou spojený, ve kterých budou byty od 1KK do 3KK. Bude tu pobytová zahrada, ten dům bude zelený. 2 roky budeme stavět. Cena, za kterou bylo vysoutěženo, zhruba 418 milionů korun.
0: Část nákladů pokryje dotace od Státního fondu podpory investic a také úvěr. 2 nájemní domy v areálu na Světovaru Plzeň už v minulých dnech dokončila. V objektech s označením E a A5 je celkem 74 bytů. Rekonstrukce takzvaného radničního dvorku v Klatovech odhalila dosud neznámé prostory. Během stavebních prací se část plochy propadla a odhalily se tak pravděpodobně středověké sklepy. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Radmila Nagovská.
3: V současné době v těchto místech pracují archeologové, kteří zkoumají, o jaké prostory se jednalo a jakým způsobem by mohly být v budoucnu využity. Pak bude místo zabezpečeno a bude se dál pokračovat ve výstavbě radničního dvorku.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetí vánočním upisovacím období, které bude spuštěno zřejmě v listopadu. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení ve velkém dopadá na změny klimatu způsobené člověkem a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i 3. utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. 4. a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibude, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 2. a 25. kilometrem ve směru na Plzeň dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, je neděle 4. října 2026 a při pohledu do kalendáře vidíme jméno František, tak přejeme dnešním oslavencům vše nejlepší. Dětská anketa Ahoj rádio už za několik minut přinese odpovědi na otázku, co je to hnůj. Tak na odpovědi si určitě počkejte, bude tady Petr Zek a teď Karel Gott. Dobré ráno.

0: Petr Rezek dospíval v 5 hodin a 11 minut. Vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a teď už jsou na řadě naše děti.
1: Ahoj, rádio!
2: Co je to hnůj?
3: Koně, když vykakají hovínka, z toho jsou žáhnuj a potom se z toho zahrabají kytičky.
4: Třeba jako, když někdo vykaká hovínka.
5: Taky to může být jako tráva, my to hnojíme tlujetím.
6: Popel je třeba hnůj, hodně smrdí.

0: kamarádkou ujížděla před policií, s dalšími čarodějkami vzdorovala samotnému ďáblu a na smrt doprovázela odsouzeného vraha. Susan Sarandonová slaví 80. Její nejslavnější filmové tváře připomeneme v našem vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibude a odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může objevit přeháňka nebo slabý déšť, teploty 20 až 23 na horách do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vyber si to sama.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, za 10 minut bude 17:30. Oscara má doma, pouta si vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při to protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahu. Hvězda filmu Thelma a Luisa nebo Mrtvý muž přichází dnes slaví 80.
2: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Luisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. How can you sit with that scum? I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act. Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci. And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking. Oh my, thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors. Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem ji policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Mezi Chrástem a Radnicemi na Rokycansku bude od pondělí 5. října platit výluka železniční dopravy. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah. V Plzni Koterově se dnes uskuteční tradiční medový jarmark. Na místě bude řada včelařů se svými produkty. I řemeslníci a zemědělci uvedla za organizátory Iveta Honzíková. Medový jarmark na Koterovské návsi můžete navštívit dnes od 10 hodin do 5:30. Povodí Ohře snížilo tento týden odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skórovali Jamal, Rodri a Merino. A dnešní počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy. Během dopoledne oblačnosti přibyde, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášeny žádné dopravní nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 17:30, máte naladěné dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli uslyšíte další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát vás zavedeme pod Chebský hrad, kde dodnes stojí poslední brána do města, která ho chránila před nepříteli. A teď už buty a píseň Tata.

0: Tajemství technických památek.
1: Dnes se v našem seriálu přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to už řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728. Podle návrhu inženýra Fogla v podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z starších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. A my teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak, my stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř.

0: když tehdy válčila s Marií Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží co by vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
1: Do roku 1805, ale další brána pořadí Mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
0: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I minutu po 6:45 posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a po písničce Ilony Čákové nabídneme tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibyde, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přehánka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr a rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby ona jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Plzeňské divadlo Pluto uvede od 14 hodin hudební komedii Jiřího Bedečky Limonádový džhout. Od 14 hodin se před kaplí Panny Marie na cestě mezi Plánicí a Nicovem na Klatovsku požehná páter Pavel Vrbenský nově zrekonstruované mariánské kapličce. Poté vystoupí soubor Rozmaríny a od 15 hodin se v nicovském poutním areálu rozezní multižánrový koncert. V novém koncertním sále v Nepomuku Atrium Parium se od 19 hodin uskuteční komorní hudební večer, na kterém se představí mezzosopranistka Anna Moriová a klavírista Jan Mára. V rámci Dnu architektury nabízí klášter v Kladrubech od 14 hodin do 15 hodin a 30 minut netradiční prohlídku obydlení a jeho proměnách v průběhu času. Jak žili mniši od založení kláštera v roce 1115 do jeho zrušení roku 1785. Kulturní a kreativní zóna Depo 2015 zve na interaktivní rodinnou expozici Do těla. Prostřednictvím interaktivních exponátů, digitálních her a audiovizuální instalace se návštěvníci stanou přímou součástí děje v lidském organismu. Expozice je přístupná až do konce srpna 2027. Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem láká od 10 do 16 hodin na výstavu hub a v Měšťanské besedě v Plzni se od 15 hodin uskuteční koncert k Mezinárodnímu dni seniorů. Divákům zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno a hosté z muzikálu divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tolik dnešní tipy, 5 hodin a 53 minut.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči dohasili požár lesa na Tachovsku. Medový jarmark dnes oživí náves v Plzni-Koterově. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Dnes bude skoro jasno až polojasno, později oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. S plameny bojovalo celkem 29 kusů techniky a taky drony. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Škoda je předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. V Plzni-Koterově se dnes uskuteční tradiční medový jarmark. Na místě bude řada včelařů se svými produkty i řemeslníci a zemědělci. V tamní Sokolovně je připravena výstava nazvaná Včely a součástí akce je i tombola a tematický fotokoutek, říká za organizátory Iveta Honzíková.
2: Děti se mohou těšit na jízdy na koních, tvořivé dílny, malování na obličej a připravena je rovněž kuchařská show. U stánku si návštěvníci budou moci vybrat nejen kvalitní med a medovinu, ale také svíčky a ozdoby z včelího vosku, domácí marmelády, jablka, perníčky, koření, sladké pečivo a nejrůznější dekorativní výrobky.
0: Medový jarmark na Koterovské návsi můžete navštívit dnes od 10 hodin do 16:30. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnesla Lucie Žáčková z činoherního klubu v Praze za roli Anny v představení Komuna. Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Sport. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Za seniorský národní tým poprvé chytal gólman Antonín Kinský.
4: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná. Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy. Během dopoledne oblačnosti přibude, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přehánka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr, rozpilové podmínky ráno mírně nepříznivé, během nedobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 kolem 128. kilometru úboru dejte pozor na stav vozovky, hrozí nebezpečí aquaplaningu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 6 hodin a téměř 5 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a po písničce Vladimíra Mišíka nabídneme dnešní kalendárium. Teď Činasky z písní Klára a my vám přejeme hezké ráno a také příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Je 6 hodin a téměř 13 minut a my vám teď nabídneme dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být. Obušku. Hitler.
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: 6 hodin 18 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, to byla Sandra. A hokejisty Škody Plzeň čeká odpoledne v extralize západočeské derby na ledě Karlových Varů. My se už po písničce vypravíme za kapitánem Indiánů Jakubem Jeřábkem a dozvíme se, jak rád relaxuje.
1: Počasí.
0: Čekejte skoro jasno až polojasno ráno místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibude, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby ona jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Miraj z písní Jahoda v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, za 8 minut už bude 6:30. Už dnes odstartuje na Novém Mlýnské nádrži jubilejní 10. ročník evropského šampionátu v lovu kapru. Tuto rybu si oblíbil také kapitán hokejistů plzeňské Škody Jakub Jeřábek. Ten sice pod Pálavou startovat nebude. Odpoledne jej čeká extraligové záporočeské derby v Karlových Varech. Na ryby ale občas rád vyrazí. Povídal si s ním na toto téma reportér Vladislav Janouškovec.
2: S kapitánem plzeňské Škody Jakubem Jeřábkem se setkáváme nedaleko zimního stadionu, nějakých 300-400 metrů, dole u řeky Radbuzy, tak Petru zdar.
3: Ahoj, zdravím.
2: Jakube, jak často ještě vezmete své vybavení a zamíříte si zachytat, ať už sem nebo někam jinam k vodě, zkrátka za rybařici?
3: Tak je to výjimečné, já jsem si letos po dlouhé době zase pořídil povolenku, ale jsou to takové jako nárazové chvilky, když ať už dají prostě kamarádi vědět, anebo že nějaká volná chvíle, a snažil jsem se brát i staršího syna, no, který zatím k tomu moc není, spíš si u té vody hraje, ale nám spíš jde jako o ten relax a o ten oddech, takový aktivní odpočinek.
2: Já jsem se stal rybářem, protože mě jako malého chlapce, 5-4letého, brali tatínek, dědeček, strejdové. Jak jste to měl vy?
3: Já dost podobně, ale vlastně táta moc nechytal tím, že ještě hrál, když já jsem byl malý, pořád fotbal, a já to měl spíš jako strejdové nebo kamarádi, takže od nich takhle, no.
2: Takže to nebylo úplně láska na první pohled, tady bařina, nebo?
3: To ne, takhle bych to asi neřekl, ale mi bavilo právě taky být v té přírodě a být v té skupině prostě a prožívat to takhle dohromady, jako no. To spíš jako fanatici právě byli v uvozovkách ty kamarádi, ale mě bavilo být v té bandě a společně tam být takhle prostě dohromady. No.
2: Čili to, že se o rybářích říká, že jsou tiší blázni, kteří sedí dlouhé hodiny u řeky sami, mlčí, to pro Jakuba Jeřábka neplatí.
3: Platí, ale z začátku to takhle nebylo. Bylo to až potom, když jsme jezdili na ryby sami jako s kamarádama, když jsme už měli řidičák a mohli jsme se k té vodě prostě kamkoliv jako pravit sami. Jako předtím to bylo spíš takový to dětský dobrodružství. Jo.
2: Ne všichni rybáři se věnují stejnému typu chytání. Co preferujete vy? Je to přívlač, položená, sednout si někam na jedno místo nebo něco jiného úplně?
3: Já jsem si oblíbil chytat na feeder, to mi baví hodně, a když pak byl větší čas nebo se u vody i nocovalo, tak prostě na kapry, na položenou a počkat si na ten svůj lovek.
2: Můžeme doplnit, že feeder je technika, kdy špička pro tu signalizuje záběr, je velmi jemná. A ten váš největší úlovek zatím, tedy z říše kaprů?
3: Není moc velké, já si pamatuju, že to bylo možná něco okolo 10 kilo kapr, míru už nevím, ale váha byla něco okolo 10 kilo.
2: Něco okolo 10 kilo, to už je docela slušné. Preferujete přehrady, tekoucí vody?
3: Tu dobu to bylo, my jsme byli s klukama v Itálii na rybách, myslím, že na pádu, takže to bylo tam, jinak tady mi to bylo asi jedno. Byli jsme vlastně zkoušet i se švagrem jako sportovní rybníky ve okolí Plzně, což bylo taky moc fajn, a jako nejsem nějak náročný na tohle.
2: Co děláte, když ryby neberou, což se taky může občas stát rybářům?
3: Tak užívám si ten klid, spíš u té vody. Prohodíme nějaký slova, spíš si užívám tu přírodu.
2: Jste rybář a zároveň kuchař, tedy ptám se na to, jestli preferujete tu metodu chyť a pusť, anebo si toho kapra, amura, lína vezmete sebou a umíte si ho připravit?
3: Momentálně spíš chyť a pust, jako už je to hodně dávno, co jsme si nějakou tu rybu vzali domů, a jo, jako nebojím se toho, ryby mám rád, takže na všechny způsoby.
2: Takže nějaký recept na závěr bude?
3: Tyjo, recept na závěr. Zkoušeli jsme kapří hranolky, jo, nebo sumčí hranolky, něco takového s česnekovým dipem, to je jako, když samozřejmě není úplně hokejová sezona, tak na tom si pochutnám, a nebo normálně kapříka, vánočního kapříka, ať už na česneku, nebo smaženýho.
2: Popisuje kapitán plzeňské Škody a také rybář Jakub Jeřábek. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Až do 1. listopadu se můžou hlásit zájemci o městské bydlení v Plzni. Město chce obsadit nově dokončený bytový dům na Světovaru s označením Blok E. Stavba stála 175 milionů korun. Dům je určený hlavně pro mladé lidi, rodiny i handicapované. Mluvčí magistrátu Monika Krauzová uvedla, že přednost budou mít i klíčové profese jako zdravotníci, hasiči, policisté a učitelé. Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu, uvedla projektová manažerka destinace Marcela Stracená. Kmenové stavy srstnaté zvěře v Plzeňském kraji se v posledních 10 letech stále zvyšují. Podle statistik byl v této myslivecké dekádě nejvýraznější nárůst kmenového stavu u daňků, a to o 70% oproti roku 2015. Naopak pernaté zvěře ubývá. Letos byly dokonce kmenové stavy u některých druhů nejnižší za posledních 10 let, uvedla Lenka Hamouzová z Českého statistického úřadu. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, uvedla mluvčí ministerstva Alena Míl. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Před utkáním v Oviedu podlehli v Praze Chorvatsku a Anglii. V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno. Ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy. K večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášeny žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme po krátkých zprávách, je 6 hodin a téměř 33 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a v dalším díle seriálu Můj kraj se už za chvíli vypravíme do Dobřan na jižním Plzeňsku, kde se narodil průkopník filmu pro děti, režisér Otako Koval.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Otakoval se během 70. a 80. let 20. století zařadil spolu s režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou a Otou Vošmikem mezi režiséry filmů pro děti a stal se v tomto oboru průkopníkem. Plně využíval dětskou fantazii a na jeho kontě jsou třeba filmy Lucie a zázraky, Kočičí princ nebo Kaňka do pohádky. Před jeho rodným domem v Dobřanech na jižním Plzeňsku si Roman Stupka povídal s filmovým historikem Michalem Šaškem.
2: Známe to pouze z vyprávění a chvilku nám to trvalo, mezi tím samozřejmě pamětníci zemřeli, protože on vlastně otakoval, nebyl Otou Kovalem, ale Oto Kónem. A proto bylo velmi složité vlastně najít ten rodný dům a vůbec se dozvědět něco o tom dětství. A prožíval podle jako pamětníků, se kterými jsem to ještě konzultoval, když byli naživu, například s panem Fedrichem, že pobíhali tady právě kolem Hujábu. A on tady příliš času netrávil, asi do první nebo druhé třídy, pak došlo tedy k odstěhování a bylo to prostě klasické dětství v sudetoněmeckém městečku.
3: On tady studoval nějakou filmovou školu?
2: Vystudoval průmyslovku a nastoupil původně do filmového studia Barrandov počátkem 50. let do zvukového oddělení. Takže on byl nejdříve jako zvukař a potom následně při těch zase změnách v rámci filmového studia Barrandov, tak přičichl k té filmařině a přes svého kolegu se dostal k Martinu Fričovi, kterému jak vlastně jako první dělal asistenta režie. Tehdy dochází i k budování oddělení dětského filmu, takže on byl vlastně jedním z těch prvních režisérů, který se věnuje soustavně té práci s dětmi.
3: Ale ty jeho pohádky byly, řekl bych, na svou dobu dost nestandardní. Začneme tou první, třeba Lucie a zázraky.
2: Tady se naplno projevuje ta jeho fantazie, kdy on chce nabízet vlastně něco nového. To byla jako zase podle slov Marcely Petrové velká diskuze, kam se to má ubírat. Jestli to mají být filmy jako třeba Olověný chléb, který natočil Jiří Sekvenc, to znamená, je tam nějaká proletářská tématika, chudoba dětí, anebo to má jít tou cestou právě fantazii. A ta vítězí a vlastně má mimořádný úspěch v zahraničí.
3: Vzpomínám ještě na jednu pohádku, jmenovala se Kočičí princ.
2: Ano.
3: A ta mě připadala tehdy, když jsem to viděl jako malý, skoro hororově. Že se toho bál.
2: Tak ono to má
3: záměr.
2: Ten snímek, který vznikl ve východoněmecké koprodukci, tak se natáčel v dekoracích filmu Jura Herce, jako je Deváté srdce nebo Pana Anetvor. Takže ona i ta dekorace
3: hororová,
2: té mizanscény vlastně dotváří tu poetiku, v tomto případě hororovou poetiku toho filmu.
4: To je divný zámek.

0: kolikoliv, ale když ho vidíte, tak nakonec skutečně jde po tom dětství a ta politika. Politika jde trošičku stranou, jo? Takže ta snaha o to očištění od toho jako politického nánosu tam byla.
1: On se toho docela dobře vybruslil, dá se říct.
0: Ano.
2: Víte, kdo to byl Ota Koval?
3: No tak já nejsem rodák, jo. Jsem tady už téměř, no, 50 let letos. Jako něco mi to říká, čtu v novinách dobřanských zajímavý články, tak jako něco mi to říká, ale přesně jsem nevěděla.
1: Tak poslouchejte Český rozhlas.
3: Pořád ho poslouchám denně.
4: Ota Koval natočil 12 filmů s dětskou tematikou a jak říká filmový historik Michal Šašek,
0: byl spolutvůrcem, troufnu si to říct, dětské nové vlny, která ovlivnila minimálně Evropu. Jeho filmy byly úspěšné i v zahraničí a vlastně neustále na tuto dobu i dnešní filmaři, a to si doufám říct, nahlížejí jako na dobu, kterou by znovu chtěli prožít.
4: Ota Koval zemřel v Praze 14. srpna 1991, čtvrt roku po svých 60. narozeninách. Z Dobřan, Roman Stupka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 3:30 po 3:15 na 7 Modern Talking a také dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: A čekejte skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibyde, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přehánka nebo slabý déšť a teploty 20 až 23 na horách pouze do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž. No a do 7:00 ještě také přineseme řidičskou abecedu a dnes tedy naposledy pro vás ji budeme mít a také radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže, motýly v našem ranním vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Mezi Chrástem a Radnicemi na Rokycansku bude od pondělí 5. října platit výluka železniční dopravy. V Klatovech je spánková laboratoř pro léčbu poruch spánku. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Lidé s poruchami spánku z Klatovska už nemusí kvůli léčbě jezdit do Plzně nebo do Mažlic. Spánkovou laboratoř otevřela i Klatovská nemocnice. Podrobnosti dodává její mluvčí Jiří Kokoška.
6: Pracoviště se zaměřuje na diagnostiku a léčbu vybraných poruch spánku. Může se jednat jako nespavost, která mívá spoustu příčin, ale hlavní potíží, kterou zpravidla spánkové laboratoře řeší, jsou poruchy dýchání ve spánku a zejména takzvaný OSA syndrom, neboli syndrom obstrukční spánkové apnoe.
4: Spánková laboratoř je v Podbranské ulici v centru Klatov a ordinační hodiny má ve čtvrtek a v pátek. Objednat se je možné telefonicky nebo e-mailem. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
7: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací. Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Oviedu podlehli španělským mistrům světa 1-3. Ve druhém poločase nastoupil taky Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se rozhodl pro českou reprezentaci a proti úřadujícím světovým šampionům oblékl dres národního týmu poprvé.
8: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám se to.
4: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0.
0: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy. K večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na jižním Plzeňsku je uzavřena silnice mezi obcemi Vodokrty a Řenče. Objížďka vede přes Libákovice a Plevňov.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je krátce po 7 hodině, vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Po písničce od Marie Rotrové se dětí zeptáme, co je to doba říje. Také zavoláme meteorologům a Františkům, přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku a posíláme Věru Martinovou. Příjemné vstávání.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Záchrana jednoho z největších evropských klášterů úspěšně pokračuje. V Plasích na severním Plzeňsku dokončil Národní památkový ústav další etapu oprav a restaurátorských prací. Návštěvníci si tak mohou projít opatskou zahradu nebo vystoupat hodinovému stroji do věže barokní sýpky. A víc už za chvíli, tedy po písničce Evy Farné. Teď děti v rubrice Ahoj rádio.
1: Co je to doba říje?
2: Poulovačka.
3: Že je bouřka.
4: Je to špatná doba?
5: Že jsem se narodil.
6: Když je hezky venku.
7: Když je zima.
8: Když je sníh.
9: A když je podzim.
10: Když je horko.
11: Opadává listí.
12: Když se valím listí.
13: A když se válí ve sněhu.
14: Když je prší.
15: Když je hříjen.
16: To je, když se zvířata páří.
17: Že je hodně masa.

0: show. Pojďme se společně podívat na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 4. říjen. Minimum minus 7,3 stupně naměřili ve Staňkově v roce 1947. Maximum 29,5 stupně naměřili ve Staňkově v roce 1985. No a slunce vyšlo v 7 hodin a 4 minuty a zapadne v 18 hodin a 32 minuty. Počasí. A já už do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni zdravím Jadu Adamovskou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký je prosím aktuální stav nad plzeňským nebem?
1: Tak během noci už nám trochu začala přibývat oblačnost a v regionu se objevují i mlhy, a to hlavně na severu a západě kraje. A teploty ty se pohybují mezi 4 až 7 stupni a na horách je až 11.
0: A bude tomu tak celý den? Dočkáme se také sluníčka jako včera?
1: Tak ten nebude úplně takové minimum oblačnosti, ale ten den bude relativně slunečný, až v jeho závěru se obloha zatáhne. Takže bude polojasno až oblačno, hlavně s vysokou oblačností, a ráno a zpočátku dopoledne se mohou ještě vyskytovat i mlhy nebo nízká oblačnost, a to na tom severu a západě. A k večeru nám pak bude oblačnost přibývat a později se na Šumavě nebo v Českém lese mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky, ale ta pravděpodobnost je poměrně malá. A nejvyšší teploty ty budou stoupat ke 23 stupňům, na horách bude mezi 16 až 19 a vítr ten bude foukat jenom slabý, proměnlivý.
0: Takže poměrně příjemné nedělní počasí.
1: Určitě.
0: Já se dívám na aktuální teploty. U vás zhruba je kolem 7 stupňů za tím, co na špičáku 11, takže dá se hovořit o nějaké teplotní inverzi?
1: Po ránu určitě dá, jenom ty mrazové kotliny šumavské, tak tam je i pod bodem mrazu.
0: Tak děkujeme za aktuální informace, spolu se uslyšíme před 9. hodinou. Do té doby naslyšenou a hezké ráno.
1: Naslyšenou.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Plzeň.

0: Eva Farná na Ostřínože, 7 hodin a 22 minut. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V klášteře Plasy na severním Plzeňsku skončila další náročná etapa záchrany. Národní památkový ústav dokončil opravu barokní sýpky s hodinovou věží, opatskou rezidenci i rozlehlou opatskou zahradu s arkádami a kaplí. Návštěvníkům se díky tomu otevírají další dosud nepřístupná místa.
1: Společně s kastelánem kláštera v Plasích, Pavlem Duchoněm, teď přicházíme do středu zrekonstruované opatské zahrady u opatské rezidence. Máte úsměv na tváři, první etapa za vámi, jaký je to pocit?
2: Úlevný, ale přitom dost zavazující. Sáhli jsme do věže, sáhli jsme do statiky, sáhli jsme do krovů. Hodinový stroj samotný jsme nerekonstruovali, zatím ho necháme jenom v péči našeho hodináře, který tam teda denně chodí. Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány.
1: Součástí byla i kaple v opatské zahrady.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly de facto v rámci toho velkého Santiniovského plánu.
1: Říká Lukáš Veverka, odborný garant obnovy.
3: Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy.
1: Říká Lukáš Veverka. Teď je právě slyšet ten hodinový stroj ze 17. století.
4: Čeká nás další práce na té velké plaské sýpce,
1: říká ředitel Českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
4: Čeká nás práce také na té středověké kapli, která je skrytá z části uvnitř a je to naprostý skvost. Tedy jsou to převážně, řekněme, práce charakteru stavební obnovy a potom velmi specifického a náročného restaurování.
1: Říká Petr Pavelec. Od léta 2026 je sýpka s hodinovou věží znovu přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Trasa zavádí návštěvníky mimo jiné do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z nemnoha dochovaných prostorů, připomínající podobu kláštera před jeho barokní přestavbou a pokračuje až do věže k ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Z Plas na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezi Chrastem a Radnicemi na Rokycansku bude od pondělí 5. října platit výluka železniční dopravy. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah. Západočeská univerzita a město Plzeň budou spolupracovat při plánování i výstavbě nového bazénu nedaleko kampusu na Borských polích. Memorandum podepsali v tomto týdnu. Pro univerzitu je pak klíčové, aby stavba a provoz neovlivňovaly fungování výzkumného centra, uvedla mluvčí Andrea Čandová. Karlovarský kraj vytvořil nový webový portál s kalendářem akcí v regionu. Zájemci ho najdou na internetových stránkách kamnazapade.cz. Cílem je, aby se kalendář stal pro obyvatele nebo návštěvníky kraje hlavním zdrojem pro vyhledávání akcí nejrůznějšího charakteru. Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření a také k nákupu vstupenek, uvedla mluvčí kraje Jitka Šmoková. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skórovali Jamal, Rodri a Merino. V Sepangu začne v 9 hodin ráno závod mistrovství světa vozů v Formule 1, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. V Malajzii se pojede po 9 letech. Z prvního místa odstartuje vítěz sobotní kvalifikace Nizozemec Verstappen z Red Bullu. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy. K večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uzavřena je silnice z Osvračína na Domažlicku na obec Hlohová. Objížďka vede přes Močerady.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy a Petra Broučková, 7 hodin a 33 minut. Hutnický rybník v Mýtě na Rokycansku byl založen už před 500 lety. Nová obytná čtvrť se zrodí ve Stodu, a to v areálu bývalého pivovaru. Pomníku obětí druhé světové války v Kasejovicích se vrátil důstojný vzhled a více se dozvíte už za chvilku v týdenním výběru z rubriky O čem se píše. Teď už Lucie Vondráčková a Vítr.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

A to vám přinášíme v 7 hodin a téměř 42 minut. 500 let od založení Hutnického neboli Podmítského rybníka připomíná zpravodaj města Mýta na Rokycansku. Oficiální název je Podmítský, ale žádný z mýtských rybníků neřekne jinak než Hutňák. Název Hutnický vychází ze skutečnosti, že pod rybníkem stávala huť, která je uváděna už v roce 1663. Areál bývalého pivovaru ve Stodu se postupně přemění v novou obytnou čtvrť. Dočtete se na webu města. Stodská radnice ve spolupráci s vlastníkem areálu nechala vytvořit zastavovací studii a následný projekt. Už na jaře v areálu proběhla demolice všech budov a komína. Došlo také na pokácení většiny stromů, které tam během let vyrostly a vytvořily hustý lesopark. V srpnu byla dokončena oprava pomníku obětí druhé světové války v parku v Kasejovicích. Spočívala v jeho důkladném vyčištění, obnově písma a úpravě nejbližšího okolí pomníku. Jak uvádějí Kasejovické noviny, cílem bylo navrátit tomuto pietnímu místu důstojný vzhled a zachovat pomník

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy, k večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia, povane slabý, proměnlivý vítr a rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křinicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel. Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme 7 hodin a 52 minut. Plzeňské divadlo Pluto uvede od 14 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Od 14 hodin se před kaplí Panny Marie na cestě mezi Plánicí a Nicovem na Klatovsku požehná páter Pavel Vrbenský nově zrekonstruované mariánské kapličce. Poté vystoupí soubor Rozmaríny a od 15 hodin se v nicovském poutním areálu rozezní multižánrový koncert. V novém koncertním sále v Nepomuku Atrium Piarum se od 19 hodin uskuteční komorní hudební večer, na kterém se představí mezosopranistka Anna Moriová a klavírista Jan Mára. V rámci Dnu architektury nabízí klášter v Kladrubech od 14 do 15 hodin a 30 minut netradiční prohlídku obydlení a jeho proměnách v průběhu času. Jak žili mniši od založení kláštera v roce 1115 do jeho zrušení roku 1785. Kulturní a kreativní zóna Depo 2015 zve na interaktivní rodinnou expozici Do těla. Prostřednictvím interaktivních exponátů, digitálních her a audiovizuální instalace se návštěvníci stanou přímou součástí děje v lidském organismu. Expozice je přístupná až do konce srpna 2027. Dům přírody Českého lesa v Klenčí Počerchovém láká od 10 do 16 hodin na výstavu hub. A v Měšťanské besedě v Plzni se od 15 hodin uskuteční koncert k Mezinárodnímu dni seniorů. Divákům zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno a hosté z muzikálu divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tolik dnešní tipy, 7 hodin a téměř 54 minut.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křinicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel. Český rozhlas Plzeň.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň dokončila první bytový dům na Světovaru s 34 nájemními byty. Hasiči dohasili požár lesa na Tachovsku. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezkou neděli. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Až do 1. listopadu se můžou hlásit zájemci o městské bydlení v Plzni. Město chce obsadit nově dokončený bytový dům na Světovaru s označením Blok E. Stavba stála 175 milionů korun. Dům je určený hlavně pro mladé lidi, rodiny a handicapované. Přednost budou mít i klíčové profese jako zdravotníci, hasiči, policisté a učitelé, říká mluvčí magistrátu Monika Krauzová.
4: V domě je jedno podzemní a 5 nadzemních podlaží. Nachází se tam 14 bytů o dispozici 1+KK a 20 bytů 2+KK. V suterénu budovy mají nájemníci k dispozici technické zázemí, sklepy, kočárkovnu, kolárnu a podzemní parkování s kapacitou 40 míst. Část z nich je vyhrazena pro handicapované a další pro motocykly.
2: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
5: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
2: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda Ukrajině slíbit dodání nejméně 1000 systémů na sestřelování dronů. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v elitní skupině Ligy národů ve Španělsku 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za domácí mistry světa se v Oviedu trefili Jamal, Rodri a Merino. Španělé tak zůstali 100% a vedou tabulku. Češi jsou bez bodu poslední. Nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu vozů Formule 1, která se jede v Malajzii. Druhý byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí skončil další jezdec Red Bullu Isaac Hadjar. Ten ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne o 5 příček. Na jeho místo se posune lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Hlavní závod začne dnes v 9 hodin ráno českého času.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy. K večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzni počítejte s uzavřenými ulicemi pod chalupami a u mlýna. Uzavřená je také Koterovská náves z důvodu konání kulturní akce Medový jarmark.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přejeme vám dobré ráno. Je dnes neděle 4. října 2026 na hodinách 8 hodin a 5 minut. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. A za chvíli také Pavel Bobek a teď Olga Lounová.
3: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Stále máte naladěné Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin a 16 minut. Počasí. A čekejte polojasno až oblačno ráno a zpočátku dopoledne se mohou vyskytovat mlhy, k večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 na horách do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Město Touškov dokončilo kompletní rekonstrukci kaple svatého kříže na hřbitově. Do rodinné hrobky se tak mohly vrátit i ostatky významného podnikatele a dobrodince barona Jana Antonína Štarka. A stejně jako při jeho pohřbu v roce 1883, i včera městem prošel pohřební průvod za doprovodu duchovních, horníků ve slavnostních uniformách, historickými prapory a lidí z celého regionu.
1: V kostele svatého Jana Křtitele začala pohřební mše svatá. Před kostelem už je připravená hornická kapela Nířaňanka. Kapelníkem je Ondřej Beneš.
2: Je dobrý, když jsou kolem nás lidé, kteří se věnují historii. A v dnešní moment se vlastně sahlo do historie a vzpomíná se na barona Štarka, kterého znovu pohřbíváme.
1: Co budete hrát?
2: Smuteční pochody a písně. Tak. A potom, až se dostaneme na hřbitov, tak tam jsme dostali za úkol zahrát hornickou hymnu a císařskou hymnu. Zachovej nám Hospodine vlastně.
1: No a tady do toho průvodu se v krásné hornické uniformě chystá i báňský historik, dlouholetý pracovník společnosti Sokolovská uhelná, Jaroslav Jiskra ze Sokolova.
3: Ponese se teďka rakev Johana Antona Edler von Štarka a byl to člověk, který vlastně byl až neuvěřitelný, co všechno v životě dokázal. Narodil se v roce 1808 a už v roce 1834 začal vést veškeré ty podniky tady na Plzeňsku a na Sokolovsku prakticky samostatně. To bylo obrovský impérium. Jeho tatínek to začal a prostě byli úžasní. Štarkovi oba.
1: No vy jste i spisovatel a mimo jiné i autor knihy právě o Janu Antonínu Štarkovi.
3: Měl fantastický sociální cítění. Pro dělníky, kolonie, všude byly kolem šachet, ubytování a ty lidi ho měli rádi. Takže když potom on zemřel a byl pohřeb, tak mu přijel sem speciální 4 vlaky, asi 1000 horníků tady bylo na pohřbu v tom roce 1883, když zemřel.
1: Ten dnešní den, jak to vnímáte, jako osobně, navrácení ostatku a ta velká sláva, která tady je?
3: Já si myslím, že to je člověk, který si to zasloužil. Opravdu.
1: Pohřební průvod se vydává na cestu na hřbitov ke kapli svatého kříže, která má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Tu slavnostní akci si tady dnes nenechala ujít ani paní Eva z města Touškova.
4: No tak jsou to takové prostě nějaké tradice a vlastně je to i docela dojemné. To mi jako dojímalo teda. No. Jednou tady budeme taky.
1: Ostatky průmyslníka, šlechtice a dobrodince barona Jana Antonína Štarka se tak se všemi poctami vrátili zpět do opravené rodinné hrobky. Kompletní rekonstrukce kaple svatého kříže, její krypty i historických rakví trvala 2 roky. Z města Touškova Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Sestry Aňa a Ester Geislerovy spojily své síly v nejosobnějším projektu dosavadní kariéry. V novém dokumentu Dvě deci tuše se vracejí v podstatě svého zesnulého otce, japanologa, kaligrafa a novináře Petra Geislera. Jak se sestrám spolupracovalo v pozicích režisérky a producentky a bylo pro ně těžké udržet si od tématu zdravý odstup? A jak by na upřímný filmový portrét plný lásky i vnitřních démonů reagoval samotný otec, to vše se dozvíte už zítra po 10. hodině. Teď už

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu, uvedla projektová manažerka destinace Marcela Stracená. V Kladrubském klášteře na Tachovsku dokončili památkáři obnovu prelatury budovy církevního úřadu. Národní památkový ústav tu zároveň připravuje další etapu rekonstrukce kláštera, ve které se zaměří na zanedbanou budovu opatství i vstupní věž s barokní bání, uvedl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Kmenové stavy srstnaté zvěře v Plzeňském kraji se v posledních 10 letech stále zvyšují. Podle statistik byl v této myslivecké dekádě nejvýraznější nárůst kmenového stavu u daňků, a to o 70% oproti roku 2015. Naopak pernaté zvěře ubývá. Letos byly dokonce kmenové stavy u některých druhů nejnižší za posledních 10 let, uvedla Lenka Hamouzová z Českého statistického úřadu. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika. Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji, pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. V 8. kole Tip Sport Extraligy nastoupí hokejisté Plzně na ledě Karlovarské energie dnes v 16 hodin. A ještě počasí, bude polojasno až oblačno. Zpočátku dopoledne se ještě mohou vyskytovat mlhy. K večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni počítejte s uzavřenými ulicemi pod chalupami a u mlýna. Uzavřená je také Koterovská náves z důvodu konání kulturní akce Medový jarmark.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Další zprávy skončily a tím, kdo je s námi provedl, byla Petra Broučková. 8 hodin a 33 minut k tomu. Běh nebo třeba sedylehy. V listopadu čekají školáky testy, totiž fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. A za chvíli se dozvíte i to, že součástí testování nebudou jen výkony přímo v tělocvičnách.
2: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Ještě před reportáží pro vás mám pozvánku na naše dopolední vysílání. Po 10. hodině tu bude další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká začátek hlasování pro recept desetiletí. Ale ještě předtím nám ten poslední soutěžní recept připomene a upeče šéfkuchař Roman Paulus. Také vám dnes prozradíme něco o nové vánoční publikaci nazvané Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A představíme vám cukráře, který se postará o podzimní recepty v našem pořadu. Tolik tedy pozvánka na naše dopolední vysílání a teď už tedy k reportáži. Jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí? Právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý.
3: Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
4: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
5: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: Předilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
7: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
6: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
8: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme se podívat společně na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 4. říjen. Minimum minus 7,3 stupně Staňkov v roce 1947, maximum 29,5 stupně rovněž ve Staňkově, ale v roce 1985. Slunce dnes vyšlo 4 minuty po 7 a zapadne 2 minuty po půl 7. A teď už...
1: Počasí.
0: A zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce Janu Adamovskou. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Od našeho prvního vstupu je něco nového. Vysvětlo už nám sluníčko?
2: Tak sluníčko už nám prosvěcuje skrz nějakou, dá se říct, vysokou oblačnost nebo zbytky mlh nebo nízké oblačnosti. Během toho dopoledne se budou ty mlhy nebo nízká oblačnost rozpouštět. Teď se vyskytuje hlavně na západě kraje. Během dne bude poměrně slunečno, bude takové polojasno až oblačno. Na obloze bude hlavně vysoká oblačnost. A k večeru bude oblačnost přibývat a potom později večer se hlavně na Šumavě nebo v Českém lese mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky nebo slabý déšť, ale jen dá se říct nízkou pravděpodobností. A co se týče teplot, tak ty se teď pohybují od 7 do 9 stupňů. V nejvyšších horských polohách tam je díky inverzi tepleji, a to až 12 stupňů. A odpoledne naměříme až 23 stupňů. Na horách bude mezi 16 až 19 a bude nám foukat jen slabý proměnlivý vítr.
0: Co přinese zítřek? Stejné počasí?
2: Tak zítra bude té oblačnosti méně, babí léto, dá se říct, bude ještě pokračovat. Ráno sice bude, ráno a zpočátku dopoledne sice ještě bude lokálně zataženo nízkou oblačností, tedy takové mlhavo, ale během dne bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty podobné těm dnešním nebo stejné, dá se říct, až 23 stupňů a na horách mezi 16 až 19 a slabý proměnlivý vítr.
0: A co déšť, kdy můžeme očekávat?
2: Tak to slunečnější počasí ukončí ve čtvrtek studená fronta, kdy nám přibude během noci na čtvrtek oblačnost a od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky.
0: Tolik Jana Adamovská, Český hydrometeorologický ústav v Plzni na Mikulce. Děkujeme moc a přejeme hezkou službu a zase někdy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň.

Věra Špinarová v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, za 8 minut už bude 9 hodin. Pozvánka na odpolední vysílání, které bude patřit jako každý den touto dobou zábavě, scénkám a českému humoru. To vše naplní další díl pořadu Hvězdné návraty, ve kterém bude Patrik Rozehnal vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás bude totiž Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot, v jejichž vyprávění je Václav Vidra mistr. Teď už Miroš Birka s písní Tajný sen.

Tolik tedy Miroš Birka, tajný sem, nám se blíží 9. hodina, bude tady za 4,5 minuty, s ní tedy zprávy s Petrou Broučkovou a po nich si poslechněte neočekávaný dýchánek druhou část. Hosty Petra Jančaříka budou Pavel Mecároš, Jiří Verich Patrášek, Michel Katrák, Marie Formáčková, Petr Jablonský, Pavel Blovský, Jadran Šetlík. A ranním vysíláním Českého rozhlasu Plzeň vás provedl od mikrofonu vás i nadále zdraví Michal Janský. Přeji vám pěkný den a zase někdy naslyšenou.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. V Plzeňském kraji výrazně převládá srstnatá zvěř nad pernatou. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
2: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
0: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Český statistický úřad zveřejnil data o kmenových stavech divoké zvěře v Plzeňském kraji. Z údajů vyplývá, že k 31. březnu letošního roku bylo v regionu téměř 83 tisíc kusů vybraných druhů zvěře, většinou srstnaté, upřesňuje Lenka Hamouzová ze statistického úřadu.
3: Z hlediska struktury vybraných jarních kmenových stavů zvěře převažuje zvěř srstnatá 84,1% nad pernatou. V kraji byla nejvíce zastoupena srnčí zvěř s více než třetinovým podílem. Značný podíl představovaly také zajíci přes 17,2% a černá zvěř téměř 14%.
0: V Plzni Koterově se dnes uskuteční tradiční medový jarmark. Na místě bude řada včelařů se svými produkty, ale také řemeslníků a zemědělců. V tamní Sokolovně je připravena výstava nazvaná Včely a součástí akce je i tombola a tematický fotokoutek, říká za organizátory Iveta Honzíková.
4: Děti se mohou těšit na jízdy na koních, tvořivé dílny, malování na obličej a připravena je rovněž kuchařská show. U stánku si návštěvníci budou moci vybrat nejen kvalitní med a medovinu, ale také svíčky a ozdoby z včelího vosku, domácí marmelády, jablka, perníčky, koření, sladké pečivo a nejrůznější dekorativní výrobky.
0: Medový jarmark na Koterovské návsi můžete navštívit dnes od 10 hodin do 16:30. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekatimeríny ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková vyřadila z turnaje v Pekingu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Světovou dvojku a nedávno jedničku žebříčku porazila česká hráčka 6-4, 6-3 a prošla do osmifinále. O postup se budou v Číně dnes snažit i Linda Nosková, Sára Bejlek a Karolína Muchová. V Tokiu zabojuje o semifinále Jiří Lehečka proti Valejovi z Paraguaje.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku dopoledne se ještě mohou vyskytovat mlhy, k večeru přibude oblačnosti a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Chrástu na Plzeňsku je uzavřena část ulice Třída Československého odboje a část Žitné ulice. Objížďka vede přes ulici Železniční pro vozidla nad 3,5 tuny přes Arbesovu ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Já musím říct, že jsem zavřel oči a byl jsem někde úplně jinde.
1: Tak, v tuto chvíli
2: říkal
1: poslouchá...
2: Petr, budete čumět, já jsem opravdu nejenom čuměl, ale tady jsem cítil takový záchvěv, byla to nádherný, Míšo, jak prostě ty a opera jako vždycky, bravo, bravo, bravo.
1: Posloucháte Neočekávaný dýchánek, Plzeňské divadlo Alfa. Na jevišti Michelle Katra, která právě teď dospívala slavnou árii. Z čeho to bylo, jsme říkali?
3: Je to jedna z nejslavnějších árií sopránových o Mio Babino Caro od Giacomo Pucciniho.
1: Z jaké opery?
3: Z opery Gianni Schicchi. Gianni Schicchi. Předávám dál?
2: Bylo to krásné, ale já jsem to musel Pavlovi všechno překládat.
3: V překladu nevím, Gianni Schicchi, jak by jsem to přeložila. Nevím.
1: No, tak nás. Jako teď jsme jako dospěli do bodu, kdy si s tím nevíme rady. Já nevím, co by tomu řekl třeba, no já nevím, hele, vem to od toho nejvyššího třeba, no.
4: Jako myslíš od prezidenta?
1: Já nevím.
4: Jako co by řekl?
1: Já totiž nevím, kdo je vůbec nejvyšší, jo.
5: Tak... Dej babiše.
4: No, právě.
5: Dej babiše, co by řekl.
6: No, bylo to krásné, no. Opravdu, jako, musím říct, že je to dobré, jako to umíte, jako... Jako, že já umím tu politiku a vy umíte to... No, je to pravda. Je to pravda, no. No, takže akorát, že samozřejmě ta opera, to je takové hezké, takové načinčané, kdežto... Samozřejmě, aby bylo líp, tak na to je zapotřebí Babiš, no.
1: Petr Jablonský, no, to stačí.
6: Jsem se ještě ani nerozmluvil, ale mě jako už berete slovo, jako.
1: Děkuju.
6: Kampaň, antibabiš, on jede antibabiše. No.
1: Prosím tě, pozvi rychle někoho, abychom to vyvážili, já nechci potom poslouchat, že jsme nějak jak...
7: No tak já tedy, jestli dovolíte, tak z ODS Petr Fiala, dobrý den. Neříkejte mi Ježišmarja, stačí mi říkat Petře. Můžete mi klidně i tykat. Tak já bych na to zareagoval. Já myslím, že opravdu nevím, jestli už jeli možná panu Babišovi, ano, ale já jsem vám říkal, dejte mi 4-5 let a budete spokojení, budete mít ty platy jako v Německu. Ale vy jste mi je bohužel nedali. Ale i přesto jsem se rozhodl, že vám ten slib splním, přátelé. Protože sice říká se o mně, že nikdo vám tolik nedá, jako já vám slíbím, ale... Já se teď budu ucházet o přízeň voličů v Německu, takže já můžu prozradit, protože jsou ty komunály, to se mě vůbec netýká. Já jdu do té obrovské velké politiky. Já jsem vám slíbil ty platy jako v Německu. Dobře. Takže já teď právě budu kandidovat ve Spolkové republice Německo a věřte mi, že pokud mě zvolí kancléřem, do půl roku budou mít Němci platy jako Češi.
1: Verichu, ty jsi říkal, že to je můj poslední dýchánek, viď?
4: Teď to bylo vyvážený, my jsme tady oba.
1: Já už vidím, jak letím. No, hele, Petře, děkuju, my bychom se měli už rozloučit. Děkuju,
4: tak
1: že
4: jo,
1: jsi přijel.
4: Takže děkuju taky, mějte se hezky. A...
1: Ještě chvíli poseď, ale už si ani nešlepneš.
4: Už nebudu mluvit, dobře, to pokládám. Já to pokládám.
1: Pavel Mesároš je s námi na jevišti, paní doktorka Marie Formáčková a Jiří Verich Petrášek, to je sestava tohoto neočekávaného dýchánku. Tak Jiříčku, jako co teď s tím, jako rozumíš, teď jsme se dostali tak jako do úzkých, pořád jsou nějaké volby a takové, já no, ani nechci mluvit, vůbec o tom nechci mluvit.
2: Vůbec jste se nedostali do úzkých, ale příští dýchánek, budeš mít čas, jo?
3: No, záleží, kdy to...
2: No, on bude ve čtyřech jenom, ty dva krajní už tady nebudou, víš? Takže já si to střihnu místo teda Petra, jo? Pavel bude zpívat, ty budeš zpívat. Maruško, jo, zaspíváme ti tu pohřební zase ještě jednou.
5: Já si lehnu do rakve tady na
1: Ale oni, lidi neví, že ta pohřební ta byla v prvním poločase. A
2: zatím... Ale Marie tu ještě je.
1: No jo, no. A co proti tomu máš? Ať je tady, že jo, no. A ty jsi měla to v pravé poledne, že jsi chtěla jako na trakví zaspívat, ne? Že jo?
8: Ano, to je moje oblíbená píseň.
1: No.
2: Já myslím, že to moc ty už pak neuslyšíš.
8: V té rakvi?
1: Tak si necháš na sevřený výkon. No takže... To je strašný, k čemu jsme se dostali. Strašný. Když si uvědomíš, že nás poslouchají především důchodci, no tak...
2: No snad jsme ti to nerozbili.
1: Já zase potřebuji uhladit, Pavle. Ne, ty ne, Jablonský, ty ne.
4: Já znám taky jeden pěkný pohřební takový.
1: Jaký?
4: No, chceš jako mám, jo? A mám tě úplně rozložit, ale oni chtějí, tak jo. Tak já to řeknu jako třeba jako Felix, jo? Si ho řeknu.
9: No, vážení přátelé, představte si, já jsem vám takhle jednou byl na hřbitově, víte? Tohle chodí, nevím, jestli to bylo na dušičky, nebo jestli to bylo, já nevím, jestli to bylo na Halloweena, nebo... Víte, takhle jedno z toho to bylo. A byl jsem na hřbitově a tam jsem potkal takovou paní, víte, starší takovou paní, tam chodila takhle sem a tam takhle. No a... Vlastně taky tam a sem potom chodila takhle pořád, jo? A povídala mi, prosím vás, pane Holcmane, nevíte náhodou, je hrob 210? No říkám, prosím vás, paní, já nevím, kde je hrob 210, ale prosím vás, proč vylejzáte, když pro mě trefíte zpátky?
4: Vidíš, jak se jim to líbí, no. Já už nic neříkám.
1: Ne, víš co, hele, ty už ne... Dobře, slib mi, že už nebudeš nic říkat. Já tě skandalizuju. Ano, ano. Totiž dneska máme takovou jako linku, takovou červenou nic se tomu kdysi říkalo, jako že každý zaspívá tady. Kromě Marie, protože ta zpívá jenom bimbam v rožnovských hodinách. Ano. A ráda. Takže to si pak dáme nějak na závěr, bude bimbam a jdeme domů. Ale... Ty by si taky, no, teď já o tobě vím, že ty si dokonce, si se hnal mezi ty, dokonce Michel, on se hnal mezi vás. Když chceš něco říkat.
3: Říkal mi, že chce zpívat Princez Rusalky.
1: Ne, že to říkal,
4: pozor,
1: ano.
4: Ne, pozor, to bylo jinak, Michel, to bylo jinak. Ježíš, já ale... jsem říkal, dneska se pobavíš, protože Petr po mně chce, abych zaspíval Princez Rusalky. Že se toho hrozně bojím, protože jako řeknu k tomu jenom takové jako vomáčku, aby bylo jasno, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem kdysi, no kdysi 5 let zpátky jsem spolupracoval s docela velkým divadlem v Litvínově. A oni se rozhodli, že udělají Rusalku Dvořákovou jako pro rodiny s dětma, takový, jakože to vlastně trošku zkrácená verze, maličko zrychlený tempo. Nebylo tam právě kladený ten nárok na ten operní zpěv,
1: čili,
4: spíš
1: že
4: na
1: to
4: ten
1: nebude,
4: obsah.
1: Že to nebude umělecký, proto tě...
4: Tak jako... já to vlastně takhle jako vokecám, bylo jasný, že já prostě bych si netroufnul operně zpívat notabene tady jako před Michel, to ani náhodou, jo. To a dělat si jako z toho srandu, aký nebo nějakýho Petra Dvorského, ne. Ale dobře, jestli chceš tak, jako já jsem na to nakonec kejvnul, ale přátelé, jako je to bez záruky, protože nevím, jestli si to ještě pamatuju. Já jsem to zpíval naposledy někde před 2 lety. Jo? Takže, dobrá, tak mě zkus nějak uvést a já teda...
1: Já bych tě poprosil, kdyby jsi byl tak hodný a rozdvojil se v tuto chvíli. Představ si, Petr už není mezi námi, pokud já se nemýlím. No. Ale kdyby si se sám sebe uvedl jako Petr Dvorský, jakože by si jako Petr Dvorský...
4: Ne, prosím tě, to ne. My potřebujeme ty lidi naladit. To je vážná věc, to je vážná hudba. Nebudem to, hele, to když chceš, tak já to udělám, ale udělám to za sebe, rozumíš, jo? Nebudeme si to dělat.
1: Jakože ty sám sebe uvedeš?
4: Ne, ty mě uvedeš jako Petra Jablonskýho, který přijde zaspívat árii Princez Rusalky.
1: Prosím tě, už jenom to, že, no. Že říkáš árii prince a přijdeš ty, to je...
4: Asi takhle oblečenej, že jo?
1: No. Co to tak... je? Za prince tohle tebe, kdyby viděl...
4: No právě, to je ten civil. A já to vlastně budu taky zpívat spíš tak jako civilem.
8: Promiň, ale Petr vypadá jako princ, je hezký.
4: No ježišmarja, ty jsi taky vtipná, viď?
2: Ne.
4: Když se je taky vtipná, Marie, víte?
2: Když se podíváte z profilu celý princ Rusalky jako tenhle Oldřich Nový.
4: Ano.
1: Dámy a pánové, přichází zpěvák, který má opravdu velké nároky na dobře ozvučený sál. Uslyšíme árii, kterou mnozí z nás v životě neslyšeli a budete rádi, že ji slyšíte naposledy.
2: Naposledy to slyšela O2 Arena a Strahovský stadion.
1: A v tuto chvíli už se soustředí u mikrofonu kdo jiný než ten, který muziku má v krvi. Muž, který bez hudby nedokáže žít. Muž, který každý den, když vstává, si procvičuje své, ano, 3-4 oktávy, někdy dává i 5 oktáv, ano. Teď předvádí pro naše rozhlasové posluchače, že přitom hulí, ale v tuto chvíli, ale on to nebude žádná sranda, jo? On to bere vážně. Tak mu držte palce. Petr Jablonský.

0: ten text.
1: Tak už vážně, prosím vás, jo? Je to klasika, jo? Tak.

0: je ukryto. No.
1: To.
2: Ale pozor, ten závěr si pamatuju, takže to ještě dá.
1: Můj skončen lov, nač myslet naň.
2: Ne, nepamatuju, tak nic. Tak to bylo všechno. No tak to jsou útržky takový, jako jo, to vůbec nebudeš moc odvysílat tohleto, to musíme pak zakecat něčím, to musíme vyplnit, jako.
3: Hele, no, jako to vzhledem víc... k tomu, že budu muset přistřihnout.
2: Měl jsem do toho přidat víc toho humoru právě, no.
3: Ne, humoru to bylo až dost.
2: Ne, to bylo málo ještě.
3: Takže, Babiš tam nebude, prezident tam no, nebude. Tam může tam nebude. Být ten starý, jak si, minister zdravotnictví, který si dělal?
2: Ten Fischer,
3: ten toho necháme.
2: On už je chudák mrtvej, takže...
3: Ježíš,
2: no, nic. Takže...
3: Je to škoda, no, že to bude škoda, vysílání bez tebe, no, ale... Bylo to hezký.
2: Ale na druhou stranu, vidíš to, teď mě třeba napadá taková věc, že dneska je taková ta technika, kdybych si sebou vzal třeba mobil, víš to, stáhnul si tam ten text. Tak by to bylo lepší, člověč.
3: No vydá.
2: To mě nenapadlo vůbec. No.
3: Jak to děláte vy, operní pěvkyně a pěvci? Jako...
2: No to musíš umět prostě. To je jednoduchý.
4: Na spaměť. Jedině no. Na spaměť.
3: Vážně, jo, ale to se stane, že přece vypadne člověku text. Ne sedmkrát za sebou, teda jako Jablonskýmu, ale co?
5: Ale jak se to dá naučit? My třeba... Na place máme vertebrogenní syndrom krční páteře s opakovanou iritací zadního sympatiku, diskrétní známky počínající spondylózy a nebo něco takového v textu
3: hereckým. Co to je?
5: No to je diagnóza moje v jedné hře, ale jak se naučíš člověče, když ty, Miško, když ty zpíváš italsky, ty zpíváš francouzsky, ty zpíváš německy, já vím, no. Jak se to dá naučit člověče, když já ti nerozumím ani česky, když zpíváš, jo. Já jako to nějak v tom uchu nemám úplně ten operní zpěv, ale miluju opery. Jak se to učíš, prosím tě?
4: Jednoduše, já mám hudební paměť, takže já se daleko jednoduše učím hudbu a text zároveň s tou hudbou, než já bych se třeba nenaučila zase jakoby texty asi do modrýho kódu, nebo jo, tak to bych vůbec nedala, ale hudební paměť okamžitě mě nabíhá. Jo.
6: Ne, tady mě to. Tak...
3: Ježišmarja, tady vzniká nějaký křehký vztah, jak tak vidím.
5: No ne, držela mě za rukav, to nemám rád, víš.
3: No co pak ty, ale... On to ani Šetlík to neviděl rád. No dobrý, takže můžeme dál. Maria, ty jsi nikdy fakt netoužila potom být zpěvačkou? Co, čím ty jsi operní zpěvačka?
7: Ne, já už jsem to tady vyprávěla. Já bych i toužila, ale já fakt nemám hudební sluch. Ale já jsem opravdu chodila léta, 8 let jsem chodila do pěveckého sboru, kde mě trpěli. Ale opravdu jsem chtěla se to naučit. Já jsem si myslela, že to dá naučit, ale nedá. Jako když to nemáte, tak nedá. A to je právě to, jak říkal tady Petr, že tomu sbormistrovi se mě zželelo. A tak opravdu jsem se dočkala toho jednoho sola, z kterého já žiju celý život. Že když byla píseň Rožnovské hodiny, tak já předstoupila před všechny a řekla jsem bim bam. Jsem na to hrdá, to bylo největší můj životní úspěch.
5: Maruško, v tobě to prostě je.
3: No jasně, jasně, že ano, pochopitelně.
7: Ale nedá se zpěv naučit, prostě nedá, jo, i kdyby si se na hlavu stavěl.
3: No, říkají, že se dá, já si taky myslím, že se nedá.
7: Ne,
3: ale...
7: bez talentu to neuděláš.
3: No tak, ale zase, když máš talent, tak se neubráníš. Jak?
7: Já jsem opravdu jako proto dělala maximum, ale fakt to nejde, jo. To opravdu s tím se musíte narodit.
5: To je dar od Pána
7: prostě
5: Boha,
7: jste,
5: já říkám.
7: Jste talentovaný a já furt čekala, že něco se objeví, víš, a neobjevilo. A teď už se to neobjeví, teď už vybírám ty písně do té rakve a jsem ráda, že mi budou zpívat jiný a ne já bimbam sobě vlastní tuhle píseň.
5: Tak to prosím tě, Pavle, potom nespleť, ale jo.
3: Tak jo. Děkuju, zase jsme se dostali k tomu ošemetnému tématu. Petře, my jsme tady zkoušeli, ale já musím říct, že ty opravdu, jako Michel, řekni sama, teď to je krásný hlas.
4: No. Krásný je, je to velmi pozoruhodný hlas.
3: Ano.
4: Já bych to jenom opřela víc dopředu, no. Na dechu a po Joe. A je to tam? No,
5: ano, ty, seš ale ty seš ale diplomat.
3: Je, no. No, no, je to jenom, víš, jako je to krásný hlas, jenom by to chtělo jako...
4: Přestat kouřit.
7: Ale, ale pozor, on umí i Karla Gotta, on umí to tak, i
2: jako,
7: Honzu Nedvěda, Honzu Nedvěda miluju víc,
2: ale
7: jak on Honzu
2: Nedvěda.
7: Ale
2: to jsou takové věci, že vlastně, jak člověk není zvyklý jako na to zpívání, tak najednou tě postihne taková jako tréma, že najednou to je úplně jako jiná disciplína, jo. A když jakoby to opravdu, jako to nemáš nabiflované, že to prostě opravdu máš v hlavě, tak se ti to úplně rozsype, jako jo. To prostě tak to je, no.
3: Tak to je, je to pravda. Nám, když máme to, se to nestává. Ale,
2: co? Kdyby se to nestává?
3: No tak to víš, když
2: no tak, hele, tak ať mi někdo přinese mobil.
3: To víš, že se mi to stává.
2: Uvidím text, budu se koukat na text a pak to odspívám líp.
3: Hele, a když něco, říkala, když... Něco, ne? Ne, nebylo to... Já jsem rád, že jsme u toho, protože to bylo velice jako zajímavý, ale...
2: To bylo teda, to ti řeknu.
3: Ne, ale... Karla Gotta?
2: No co bys si chtěl? To možná něco budu kousek pamatovat, teda, ale zase uděláme to a kapela a uděláme kousek, který si budu pamatovat a tím pádem to snad neskazím.
3: No, jestli můžeš. Jo.
2: No tak můžeme. Že jsme dali něco teda od Karla.
3: No jo.
2: Tak pojďme, třeba si dáme takhle a kapela. Dáme si, přátelé, blíží se zima, můj první semaforský hit Očima sněhem zaváte. Tak pojďme spolu.

0: A vidím, že už se šeří, a to by stačilo.
1: A Honzu Nedvěda, toho já mám nejradši.
2: A přichází Jan Nedvěd.
1: Honza Nedvěd.
3: Na zdárek, trempíci, tak si pak máte s sebou ešusy, tak vidíte, jak to, k tou kvalitou jdeme dolů trošku. Ne, přátelé, je to, já mám samozřejmě krásný písničky, ale vy je všichni znáte a dokonce umíte zpívat, protože jsou jednoduchý. Tak pojďme si společně dát třeba stánky. Co? Dáme si stánečky? Pojďte se mnou.

0: Já, výborně.
1: Já si myslím, že ten příšerný dojem by... Teda,
2: no jasně, to ještě dáme do třetice s nějakou slovenštinu, dáme Miroš Bírku. Rytmík, čau tě. Dáme si taky aspoň refren společně. Pesničky jmenovala sa ako Zažni. Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrabliece v nočných kanužiach. Rytmik! Čaute!
1: Mimochodem, Miroš Bírka byl taky jako velmi, jaksi duševně, mentálně elegantní člověk, jako skutečně, ano. To byl opravdu, jako setkat se s ním, to bylo vždycky krásný a on mě hned vždycky urazil, jak jsme se setkali. Když jsme dělali něco jako společně, já jsem něco moderoval a on tam něco zpíval, tak ty moderátoři tam samozřejmě je dobrý, když jsou tam na začátku toho pořadu hned, jako aby to nemoderoval někdo jiný, což mě dělá docela velký potíže, protože vždycky jezdím pozdě, ale... A já sedím takhle, a vždycky se to opakovalo, jsem si přečetl, že tam bude Bírka, jak jsem věděl, co budou jeho první slova, když vcházel do šatny, a já už tam seděl v šatně, a on se na mě podíval a říká, aj, Peter, mali málo peňažků. A pak mi říkal, musíš od začátku vypadat hrozně. Pak ti budou říkat, vy vypadáte pořád stejně. To byli jeho.
2: Já myslím, že taky, že jsme se takhle potkali. Myslím, že v rádiu, my jsme vlastně byli kolegové svého času na jednom rádiu a šel takhle po chodbě a říká, kde je tady hajzl? Teraz nemyslím teba, Peter.
3: On to trousil takhle.
1: Skvělý parťák, opravdu jo. Jednou jsme dělali nějaký pořad a já šel uvést Pavla Zednička a já se říkal, jak já ho uvedu? Přemýšlel jsem, co bych... A on říkal, Pavol Murárik. Zeníček, Murárik, dobré. No, tak dostali jsme se... No pozor, ty už jsi zpívala dvě věci?
4: Jednu,
1: jo, a takový velký dojem tady zanechala. Takhle, můžeme si dát ještě jednu skladbu. Já potom pozvu muže, který měl strašně práce před naším dýchánkem, aby sem na jeviště dopravil... To, co dělá nejraději, aspoň co se týká jeho koníčků, jsou to nádherné keramické věci a takové jako kostely, chalupy, celé dvorce, samozřejmě taky historické budovy. A mně se to strašně líbilo, viděl jsem ho v Berouně na trzích, hrnčířských nebo keramických trzích a říkal jsem si, Pavle, to by bylo fajn, kdybychom to mohli představit v našem neočekávaném dýchánku. A on s tím souhlasil, udělal tady takovou výstavu toho, já ho za chviličku pozvu, ale nejdřív si dáme, Michel, co to bude teď? Pojď mi to říct.
5: Zaspívám zase Giacomo Pucciniho, můj oblíbený skladatel, veristický, a bude to z opery La Bohème Arie Mizety Quan Domenvo.
6: Petře, zopakuj to.
7: Prosím tě. Miško, prosím tě, zpívej pomalu, abych rozuměl.
1: Tak, Michel, asi půjde k mikrofonu.
5: Ano, ale bych se tady hodila do týmu, tak jsem měla spíš zpívat Rusalku, teď mi taky dochází. Bohužel, budu věrná Puccinimu, prosím pana zvukaře, aby mi pustil druhou skladbu.

0: Michel Katrak. Já musím Pavla ještě chviličku nechat zákulisí. Jadrane, pojď se mezi nás. Já si pořád říkám, že ty by si neměl... Můžeš sedět mezi diváky, ale přeci jenom, když jsi tady... Je tady světový fotograf Jadran Šetlík. Jadranku, ano, vem si mikrofon.
1: Děkuji, ano.
0: My se teda uvidíme 7. října,
1: ano,
0: ty,
1: ano.
0: Já, ale samozřejmě především tvoje fotografie a Michel.
1: Já jsem strašně rád, že jsem ti přivedl někoho, koho ani Petr nenapodobí.
0: No, ale co ty jako divák, když tady sedíš a díváš se na nás, tak co ty si říkáš? Říkáš si, že jsme úplně blbí, nebo co si říkáš? Jako, nebo usnul si, nebo co si jako... Ne, jak to vnímáš jako divák?
1: Já se úžasně bavím.
0: Protože málo kdy býváš divákem.
1: Občas někdy taky. Já se úžasně bavím a trošičku, když jsme hovořili, nebo jste hovořili o Mirkovi Horníčkovi, tak kdybych to byl býval věděl, tak jsem sem přinesl jeho úžasný portrét, který mám, ale když už jsme u těch Plzeňáků, tak to by tady byl i Karel Gott, byl by tady Mirek Zikmund, který je často, Jiřího Suchýho nemá bohužel, i když ten Mirek Zikmund je často spojován se Zlínem, ale je to plzeňský rodák. A já mám s tím úžasnou historku, kdy jsem přišel k němu na jeho portrétování do jeho vinohradské vily a věda, že miluje červené víno, tak jsem skutečně vybral ze svého archivu něco opravdu hodně dobrého. A tak to otevřel a nalil, teď on jako znalecky takhle jako točil teda tím vínem, tou skleničkou a pak říkal, je červené. Ale
0: znalec.
1: Ale v zápětí na to říkal, no a Jadrane, jestli pak víš, jakou má mít víno teplotu červené. A říkám, no tak říká se, že má mít pokojovou teplotu. Já vždycky dodávám, pokud to nepiju s nějakým eskimákem v iglu, že jo. Ale a on říká, ne, má mít teplotu pokojské. Takže to jsou ty hovory a Milka Horníčka, který bohužel dneska už mi ten humor trošičku chybí.
0: Ano, ten velice jako zvláštní,
1: pokud teda tady hluboký. Teda, Petr Japonský nehovoří, že?
0: Ano, ale dobrý je, když ještě zpívá, slyšel si ho zpívat, my taky ne, ale bylo to hezký, no, jako.
1: Bylo to úžasný, ale té malé synagoze se můžete těšit více na Michelku, teda, když dovolíte.
0: No a
1: já Petra pozvu.
0: Čili ty chceš jako říct, aby lidi přišli, že tam nebude Petr, jo? Že,
1: ale třeba přijme moje pozvání, uvidíme.
0: No, Petře, co tomu říkáš, prosím tě, jako ty, já nevím, jak bys si na to odpověděl slovy nějakého klasika, jako, že by si, no, vem rovnou.
2: No, já nevím, koho chceš?
0: Jo, Zeman? Pardon, teda, ale...
3: No, a na co mám odpovídat?
0: No, jak...
3: Tak se mě zeptá, nebo co
0: podívejte
3: to,
0: se, no? Pane prezidente, teda takhle, no. Oni tady haní Petra Jablonského, co tomu říkáte?
3: No tak podívejte se, Jablonský haní kde koho, včetně mě. Když je to jednou zase naopak, dobře mu tak, jo? No.
1: Úžasné,
0: jsi úžasné. Já ti musím říct.
3: Já bych to zaspíval líp. Vidino divná, přesladká. Jsi-li ty člověk nebo pohádka. Vidíte, jak mi to jde, no. A na nic jsem nezapomněl. Ale vy jste zapomněli mi nalít slivovici, tohle je voda, co?
0: Oj,
3: opravdu. No nic.
0: No,
3: každopádně já taky abstinoval, jo, pane Jančaříku.
0: Ano.
3: No, měl jsem k tomu vážný důvod. Vzpomínáte si na tu loňskou zimu? Jo? Jo? Já ne. No. Abstinenci nedoporučuji, bylo to nejhorších 15 minut v mém životě. Pryč odjíždím.
0: Co mně se stalo, ale opravdu v té jedné noci na Karlštejně, co hrajeme, tam to je tak jako zvláštní sestava, tam totiž Karla IV. Hraje Petr Bendl. To je ten bývalý ministr, myslím, zemědělství. Ano, ano, ano. A jednak je to fajn člověk, jako. Ale a on tam jako tak majestátně seděl a já vcházím na jeviště jako vévoda bavorský, kterého nikdo nemá rád. A já konečně se dostanu k tomu, že mě bylo uděleno slyšení a u krále a císaře a vcházím a říkám, milosti, děkuji za tak vřelé přijetí, přitom oni ho velmi chladně přijímají samozřejmě. A já jak tam vešel a on tam tak seděl, já nevím, co mě to vlítlo do pusy. A já přišel a říkal jsem, Miloši! A ten málem spad ze židle, ten Bendl, ten říkal...
4: Pavle, slyšel jsi to? Vévodu bavorského nikdo ano, nemá trochu, rád, ale my, když my ho hrajeme, my se alternujeme navzájem.
0: Aha, to nevím vůbec.
4: A my ho hrajeme vévodu bavorského a má ho každý rád.
5: Mm-hmm, tak. Toho našeho ano.
0: Proto ti vypli mikrofon, ano. Ano. Tak... Přátelé, ježíš, on se nám strašně už nachýlil čas, takže my musíme malinko přichvátnout, máme tady nějakou takovou malou dotazovnu, tak se na ní podíváme. Pavel Blovský čeká už hodinu a půl za dveřmi a přichází, abyste mohli obdivovat tvůrce těch nádherných věcí, které máme teď na jevišti. Pavle, pro naše rozhlasové posluchače, kdyby jsi byl tak hodný, co by si řekl o tom, co teď naši návštěvníci neočekávaného dýchánku tak, mají možnost vidět?
6: Řeknu, že mám technické vzdělání, takže v mém DNA není ani jeden gen umělecký.
0: Ano, a ještě nemůžu ještě držet víc. Mikrofon taky.
6: A celá ta cesta asi sem na jeviště byla vlastně řetězcem strašných náhod. Protože keramika začala tím, že moje dcery v dětském věku chodily na keramický kroužek a jedna z nich ještě při studiu na Gimplu se přihlásila do keramického kroužku dospělých. A já jsem se tam jednou, čirou náhodou, jako nevím, jak to vzniklo, šel za ní podívat. No a když jsem viděl, že teda s tou hlínou se dá něco dělat, tak už jsem tam nakonec zůstal, což je ale asi 3 nebo 4 roky. A při jedný z dalších návštěv v tom keramickém kroužku, kde je samozřejmě několik kroužků dětských a dospělých, tak tam je plný stůl lidský výrobků, který čekají na výpal. A stál tam jeden takovej domeček a moje oko stavaře v té záplavě těch věcí okamžitě ten domeček zaregistrovalo. A říkám si, ta střecha má nějaký divný sklon a ta valba vypadá divně a okna by měly mít úplně jiný poměr, to architekt prostě neudělá. Tak jsem si říkal, že ten domeček zkusím. On teda dopad ještě hůř, ale nakonec jsem jich udělal několik a kromě jiného jsem teda zjistil, že pokud budu dělat králíčka, tak bude vypadat jako jakýkoliv jiný zvíře, akorát ne jako králík. Vynechal jsem všechny další andělíčky a další prostě takovýhle věci, takže jsem nakonec skončil u těch domečků. No a postupem času se vyzkoušelo několik různých verzí a potom někdo známý povídá, náhodou viděl 2 hezký domečky za sebou, že prý, jestli by jsem to nechtěl jít prodávat na trh do Berouna. Tak jsem říkal, no tak tam jsou zvědaví na někoho, kdo to dělá 4 měsíce. Ale po roce už těch domečků trošku přibylo a potom připlavala další informace, že na tom berounském trhu, který dělá teda pan Izbický jako známý keramik a jeho dcera, a že si jako velice vybírají, koho tam vezmou, že tam každý se nedostane. No tak když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, tak on

0: na vlastní oči. Velice tvrdá řehole. Když prostě člověk vidí, jak tam musí ty lidi vše nastartovat, roztahovat stánky, navozit zboží, teď ono je zima, prší, 100 aut ve frontě, tam ani nemáte šanci najít místo pro auto vedle svého stánku. Nakonec, jako, když to člověk vidí zblízka, oni zase ty tržby nejsou tak velký. Já jako žasnu, z čeho ty lidi žijou. My jsme teda zuby nechty pokryli náklady za ten vstup na trh. Jo. Takže po té mojí účasti už koukám na trhovce úplně jinak. No ale shodou dalších náhod, což byla asi náhoda číslo 7, během toho trhu byly dešťové přehánky. A když ta přehánka nastala, tak kolem jdoucí se skovali do nejbližšího stánku. No a když začala ta správná přehánka, tak se do našeho stánku schoval jeden pán. A než přestalo pršet,
1: tak jsme byli domluveni.
0: Tak jsme byli domluveni.
1: Je to tak, ale já to opravdu obdivuju. Má to velkou poetiku, je to krásné. Neumíme to samozřejmě předat našim rozhlasovým posluchačům, protože na to potřebujeme mít obraz, ale mohl by si alespoň říct, jako je tady něco, co odpovídá realitě, jako nějaký objekt?
0: Tady ta pravá strana, ta vesnička, to jsou jako myšlenky, vymyšlený domečky, ale je tam snaha, aby byl jako různorodý. Takže je tam jakoby imitace dřevěnýho domu, je tam imitace srubu, zděnej domeček, bílá fasáda, kamenná fasáda, různý druhy střechy. Takže a všechny jsou samozřejmě dutý, takže se do nich dá dát svíčka nebo žárovčička, což tady v tom prostředí se mi už nepodařilo, ale šlo by to večer rozsvítit a máte rozsvícenou vesničku. Pak jsem teda přinesl pár věcí, aby bylo vidět, že moje postižení domečkama ještě úplně nezvítězilo a že proti tomu bojuju. Takže tady je bota ve tvaru květníku, nějaký věci, které používáme rybice do akvárka, jedna dýňa bych nemusel každý rok dlabat a tak dále. Takže jo, a měli jsme na trhu vlastně stánek, kde byl nápis keramické domky na klíč. Takže tady jsou k tomu ty klíče, keramický, abyste mohli si odnes domeček s klíčem, jo?
1: A na druhé straně?
0: A na té druhé straně, tam jsem se potom zkoušel jako trošku opičit už po hotových stavbách. Takže na začátku, což jste asi už poznali, je miniaturní zlatá ulička, pak tam máme prašnou bránu, rotunda na řípu, samozřejmě plzeňský kašny zná každý, jsme v Plzni. Tady je kousíček Karlova mostu. Říkal jsem si, když v Německu prodávají kousek zdi, takže bych mohl prodávat kousek Karlova mostu.
1: Národní divadlo poznáváme.
0: Národní divadlo je taky samozřejmě tady vidět a tady Červená lhota, což je velikost, která zcela vyplnila moji nedávno koupenou keramickou pícku, co mám ve sklepě. A most k tomu samozřejmě už potom musel být zvlášť, že tak velkou pec nemám. Takže ten je sundavací.
1: Tak a poslední kousek.
0: A pak je tady samozřejmě naprosto přesná a pravá perníková chaloupka, která je taky udělána podle skutečnosti. Pokud jste ještě neviděli ve skutečnosti, tak takhle vypadá. Jo? No a tohle to teda byla věc, která u nás na zahradě chvilinku stála okolo šípkového keříčku a byla to vlastně nějaká napodobenina zámku šípkový růženky. Takže ten zámek nám postupně tím keříkem zarůstal. A měli jsme takovou pohádku a trapu, ale tohle je konkrétně jakoby vymyšlená věc.
1: Já ti chci moc poděkovat za to, jak jsi obohatil tenhle neočekávaný dýchánek. Bylo mi ctí představit vám muže, který dělá tuhle nádhernou keramiku a pohled na ní mě říká, že jsem udělal dobře. Ty jsi to tady instaloval asi 2 hodiny. Jestli se vám to líbí, můžete to Pavlovi dát najevo. Pavle, děkuju, Pavel Borský. A už tam toho opravdu moc nezbývá, protože už nás vyženou z divadla Alfa, nedá se nic dělat. Hele, pak si vyber kolik? 3-6 hlasů, aby si se rozloučil s každým, který tady
2: jsi
1: je.
2: Jsi říkal, že spěcháš, ne?
1: No jo, na to uděláme rychle.
2: 3-6 hlasů?
1: No.
2: To si připrav ty seš tady moderátor. Si řekni,
1: já to neumím jako ty.
2: Jak tady je poslední.
3: Klause si ještě neudělal.
1: No ale počít tak, dobře, tak udělej si, koho chceš, ale s každým se rozloučíš, jo? Vezmeš to od Jadrana, půjdeme přes Michele, s každým, o každým něco řekneš. a skončíš u Pavla a jeho krásné keramiky. Tak jo, aby si věděl, jak to budeme končit.
4: To mi nakládáš teda.
1: Protože se musíme loučit. A poslední otázka, která mě nejdřív jako pohladila, jsem si říkal, dobře, a nedopadlo to dobře. Pane Jančaříku,

0: máte krásnou košili. Kde byl výprodej? Tak já děkuju. A teď už to nechám, Peťo, na tobě.
1: Pardon, ještě si nám neřekl, kde byl ten výprodej. Ty jsi neodpověděl.
0: Ty rány už nemusíš do nich ještě sypat sůl, nemusíš, dobře. Musíme se rozloučit, čas strhnul oponou, podívej se, my jsme to malinko přetáhli, to jenom proto, aby jsme tě mohli vystřihnout.
2: No, já bych ještě navrhoval, až to projedeme takhle, aby jsme si nakonec s publikem zaspívali společně.
0: No já jsem pro. A teď se, Peťo...
3: Mám se s každým rozloučit jako
0: někdo? No.
3: Tak dobře, tak si řekl, kdo tady ještě nebyl. Tak my jsme tady, dobře, tak když už jsme u těch prezidentů, dobře, tak pojďme třeba
4: tak, takže vážený pane Šetlíku, já vám děkuji, že jste přišel, slušelo vám to ne tolik jako mě. Máte pěkné brýle, ale kdybyste měl na operaci, tak by vám to slyšelo jako mě. Ale bylo to vtipné a jste poměrně inteligentní člověk. Pan Jadran Šetlík tady, prosím potleskně.
3: Tak, Michelsky, koho by si chtěla, já nevím.
5: Tu Halinu, jo. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkovala tady Michel za úžasný operní arie. Od Pučínyho. A doufám, že ty krásný árie od Pučíny, že mi Michel Pučíny, že? Nějaký CDčko. Díky.
0: Michel Katrak, děkuju. Prosím tě, Peťo, teď se obrať na Pavla Blovského, potom vezmeme druhého Pavla a nakonec si necháme potom Jirku a Marii.
3: Tak kdo to bude, no? Marie má ráda Okamuru.
6: Takže vážení přátelé, já tady bych chtěl vyzdvihnout dnešní návštěvu tady pana Pavla. Vy jste jak dál teda?
7: Blovský.
6: Jo, Blovský, takže je to Blovský, prosím vás. Já jsem mimochodem Tomio Okamura, jsem předsedou poslanecké sněmovny. Není to důležité, přijel jsem úplně obyčejným ojetým autem po Pekarové. Kdežto tady Pavel Blovský, tady krásné domečky, přátelé, jsou to světlé fasády, je to v pořádku. Pavel Blovský.
0: A teď Pavel Mesároš.
2: Tak Pavle Mesároši, já děkuji, že jste se zúčastnil dnešního večera společně se mnou jste, a vlastně s Michel, jste zachránil pěveckou stránku dnešního večera.
0: Ty vole, já jsem taky zpíval.
2: No právě proto o vás nemluvím, pane Jančaříku. Pavel Mesároš, přátelé. Karle.
0: Pavel Mesároš.
2: Karle, já děkuju. Není zač.
0: No a zbývají nám tady dva protagonisté tohoto večera.
8: Tak Marie chce Babiše. No tak, dámy a pánové, jsem rád, že je tady někdo, kdo nejede ten antibabiš, kdo mě má rád, a to je Marie Formáčková. Je to pravda, je to ona. Zatleskejte. Mám jí rád jako Monike.
6: A Jirka Verich chce Zemana.
9: No tak, podívej se, Jiříku. Verichu. Tvůj otec byl skoro taková bedna jako já. A myslím, že jsi po něm hodně zdědil. A proto bych s tebou rád dal někdy nějakého panáčka, nějaké dobré slivovice, případně dobré moravské víno. No a opět poruším slib, který jsem nikdy nedal svým lékařům. Protože oni mi vždycky říkají, když budete chtít, pane prezidente, dát si panáka, dejte si místo toho panáka raději jablko. Tak já jsem říkal, no a kde já mám každý den sebrat 60 jablek, jo? Takže s Jirkou žádný jabka, ale panáky. Tak prosím potlesk pro Jiřího Vericha.
0: Petráška.
9: Tak.
0: Já vám moc děkuju všem prezidentům a všem hercům a zpěvákům, kteří tady díky Petrovi Jablonskému byli. Petr Jablonský.
3: Děkuju za pozvání. Děkuju.
0: No a na závěr ten slib, který jsme dali, nebo který dal Jirka Verich Petrášek a Pavel Mesároš. No a pánové, čím se rozloučíme?
7: No, jestli můžem přenést sem takovou naši oblíbenou finálovou písničku...
0: Zvonky štěstí?
7: To už je tak... Ne, ne, protože já jsem teda chtěl Zvonky štěstí, ale Jirkovi ta Darinka jedna, furt moc jedna, nejde, jedna. Jo?
10: Dobrý. Jo. Rusalku si dáme teda, ne?
7: Ne,
3: to hele, vlastně. To vyšlo, ale vy takhle, chci upozornit právě, že chlapci, vy jste udělali dobře, jste si to před tím představením zkusili a já jsem to neudělal. To, kdybych to udělal, tak bych to buď to vůbec nespíval, anebo bych to zaspíval.
10: Ale jak jsme to tu zkoušeli, on tu Darinu jel výborně, viď?
3: No, jo, tak uspívejte.
7: Hele, ale pozor, příště si ji dáme.
10: Přátelé, my bychom vás požádali, vemte si mikrofony, kdo máte mikrofony, a vy pojďte zpívat s námi, protože stoprocentně tuhle písničku znáte.
7: Tak Jiříku, pojď. Po mé levici, jako vždycky... A spustíme to.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes je Mezinárodní den zvířat. Destinace Šumava žije láká návštěvníky novou soutěží do gastrozařízení. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku. Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu. Pokračuje projektová manažerka destinace Marcela Stracená.
3: Je to soutěž, kterou Destinace Šumava žije připravilo hlavně na podporu přicházející mimo sezóny, ale u našich partnerů se setkala s velkým ohlasem, takže jsme se rozhodli prodloužit i přes zimní sezónu. No a gastropasy jsou k dostání u všech těch zapojených podniků a kompletní pravidla a i seznam všech těch zapojených podniků na našich stránkách šumavažije.cz.
2: Do soutěže se zapojili podniky z Klatovska, Železnorucka a Kašperskohorska. Památnou alej Kilometrovka v Plzni doplnili nové infotabule. Jsou na nich třeba informace o historii i vývoji jediné památkově chráněné aleje v Plzni. Lidé se na nich taky dozvědí podrobnosti o založení stromořadí v roce 1893 i jeho nedávné omlazovací péči. Podrobnosti doplňuje Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.
4: Podařilo se nám shromáždit velice zajímavé informace z historie Kilometrovky, také zajímavé obrázky z doby jejího vzniku a kritických chvil. O tom všem se lidé na těchto nových informačních tabulích u vstupu od Kalikovského mlýna i od toho druhého z Lochotínského parku mohou dočíst.
2: Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
0: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač skončil ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 třetí. Český jezdec se tak po páté v sezóně dostal na stupně vítězů. V celkovém hodnocení šampionátu zůstává sedmý.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru oblačnosti přibyde a později večer se především v oblasti Šumavy a Českého lesa mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na jižním Plzeňsku je uzavřena silnice mezi obcemi Vodokrty a Řenče. Objížďka vede přes Libákovice a Plevňov.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtěška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotcina Ďakonova Linková Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mi se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo, my toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr v téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuji moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: let.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak ved z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru, kdo slyšel nějaký recept od něj, podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Oslavit 10 let Pochoutkového roku

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že koncem střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů. Město Plzeň a Západočeská univerzita se domluvili na podmínkách pro výstavbu nového plaveckého bazénu na Borských polích. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Příjemnou neděli u zpráv přeje Petra Broučková. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
2: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
3: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
4: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
3: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Plzeň může dál chystat výstavbu bazénu na Borských polích. Město se totiž domluvilo se Západočeskou univerzitou, že při plánování bazénu a výstavbě budou spolupracovat, což stvrdili tento týden podpisem memoranda. Podle univerzity je zásadní, aby stavba svým hlukem a vibracemi neovlivnila provoz fakulty aplikovaných věd a citlivé přístroje ve výzkumném centru. Město se zavázalo, že bude respektovat doporučení odborníků. Parametry nového bazénu popsala mluvčí plzeň magistrátu Eva Barborková.
5: Ten plavecký bazén by měl v podstatě zahrnovat multifunkční a relaxační plaveckou halu. Měl by tam být 25-metrový vnitřní bazén, dále také venkovní bazény a rekreační plochy. Ona ta hala má sloužit nejen sportovcům, ale také veřejnosti a budou v ní i relaxační zóny a wellness.
0: V Kladrubském klášteře na Tachovsku dokončili památkáři obnovu prelatury, tedy budovy církevního úřadu. Národní památkový ústav tu zároveň připravuje další etapu rekonstrukce kláštera, ve které se zaměří na zanedbanou budovu opatství i vstupní věž z barokní bání. Pokračuje ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
6: Součástí toho projektu by bylo být i obnovené ukončení té věže u vstupu do areálu s tou barokní bání, kterou bychom přitom měli rekonstruovat. Tedy pokud se tahle ta etapa podaří, tak i zvenku ten areál už zase získá takový celostní a na pohled pěkný tvar. Když všechno půjde dobře, tak bychom s touhle etapou mohli začít příští rok.
0: V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let.
1: Sport.
0: V 8. kole Tipsport Extraligy nastoupí hokejisté Plzně na ledě Karlovarské energie dnes v 16 hodin. Ve stejný čas nastoupí Liberec v Mladé Boleslavi. O hodinu později začne utkání Olomouce s Třincem, stejně jako duel Hradce Králové Vítkovice. V 17:30 odstartuje souboj Litvínov Kladno a v 18:30 střetnutí Pardubic se Spartou.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 235 mezi obcemi Drahoňův újezd a Terešov na Rokycansku bourala 2 osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je neděle 4. října, venku zase svítí sluníčko a já jsem zjistil, že to letošní babí léto je údajně druhé nejdelší v historii. Delší bylo jen v roce 1969, kdy trvalo 14 dní. My jsme teď už na 12. Rozhodně se sluší si takové počasí užívat, stejně jako další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A tak v následující hodince vám blíže představíme kapelu 35. pěšího pluku Foligno. Zjistíme, jak může umělá inteligence pomoci ve školách a už za chvíli na vás čeká premiérový fejeton Josefa Fouska. Tak užívejte krásného dne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

Karton na obulek a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není šťastie.

0: Sí.
1: Fouskův svět.
2: Zamyšlení. Snažím se nemyslet na větu, s příchodem stáří se musíš připravit na to, že už tě nic dobrého nečeká. Vytýkám si, že jsem tato slova napsal sám sobě. Stojíš na zemi, máš rodinu, pár přátel, nemáš hlad, paměť ti jakž tak slouží, proč kafráš, říkám si. Moje žena narozená ve znamení štíra je rozumnější než já. Řekněte, který muž to přizná. Jsem ve znamení ryb a ty jsou prý nestálé, nerozhodné, přecitlivělé. Nevím, zda je to pravda, vodu nemám v lásce. Ať se rád dívám na hladiny rybníků, jezer i moří. Ale přiznat musím, že mám občas rybí náladu. Nevím, kam plout, zda doleva nebo doprava. Můj tatínek říkával, že kdo se drží středu, není ryba ani rak. Pokaždé, když začnu spílat na jakékoliv orgány, si připadám nemocen. Jarmila klidně říká, prosím tě, nalej si dvě deci červeného vína, pusť si píseň Život je náhoda, vzpomeň si na větu zlaté ryby vletí nad mraky a zůstaň na zemi. Rozhledni se, kolik je kolem trápení, maléru a přestaň fňukat. Milí posluchači, jistě mne litujete, jak jsem ve svém věku káran, jako malý kluk. Jsem ryba a nezlobím se, umím rychle odpouštět. Ale co to říkám, co bych odpouštěl? Pokaždé, když se rozčílím, stoupne mi tlak a zatmí se mi před očima. Vzpomínám na dobu, kdy jsem si říkal, až bude demokracie, bude svoboda, až se nebudou říkat anekdoty za rohem, až nebudu muset chodit povinně do průvodu na schůze, na brigády, až se bude cestovat bez příslibu, až nebude štěnice v telefonu, to bude ráj na zemi. Zestárl jsem a porovnávám. Na vahách spravedlnosti nebyly nikdy misky v rovnováze. Z té totalitní misky mnohé ubylo a mnohé zůstalo. Píseň Zítra se bude tančit všude odvál čas. Přejme mladým, aby se nestali potravou nenažraných. Když se něco ruší, musí být to, co se chystá, lepší než to, co se zrušilo. Štír mi říká, rybo, tobě se nestýská po starém režimu, tobě se stýská po mládí.
1: Fouskův svět. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sestry Aňa a Ester Geislerovi spojili své síly v nejosobnějším projektu dosavadní kariéry. V novém filmovém dokumentu Dvě deci duše se totiž vrací k postavě svého zesnulého otce, japanologa, kaligrafa a novináře Petra Geislera. Jak se sestrám spolupracovalo v pozicích režisérky a producentky a bylo pro ně těžké udržet si od tématu zdravý odstup? A jak by na upřímný filmový portrét plný lásky i vnitřních démonů reagoval samotný otec? To všechno se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň už zítra po 10. hodině. No ale teď půjdeme k jednomu neobyčejnému hudebnímu tělesu. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Folíňo je jedinou amatérskou vojenskou kapelou v České republice. Tvoří lidé různých profesí, které spojuje nadšení a láska k hudbě. V roce 2024 byla tahle kapela zapsána do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.
1: Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Folíňo je amatérská vojenská kapela a je jediná tohoto druhu v České republice.
2: Popisuje Karla Marcelová z kapely Folíňo.
1: Vojenské kapely tady byly již odedávna, kdy zpestřovaly vojákům těžkou atmosféru na bojištích a ta kapela vždycky měla navodit uvolněnější atmosféru, aby vojáci přišli na jinou myšlenku.
2: Vaše kapela se znovu obnovila v roce 2002.
1: Zrodila se z nápadu pana pluku Otakara Lichtenberga, který spolu s panem profesorem Plzeňské konzervatoře Jiřím Žurkem se jednoho dne rozhodli, že v Plzni, v plzeňském kraji chybí vojenská kapela, která by hrála u příležitostí státních svátků.
2: Já bych se ještě zeptala na ten název Folíňo.
1: Navazuje na město Folíňo v Itálii, kde se formoval za Rakouska-Uherska 35. pěší pluk, který se spojil s 35. plukem legionářů a odtud vlastně vzniklo ten název, který my jsme potom v roce 2002 přijali.
3: Já jsem si ten
1: Promenádní koncerty v Plzni u Branky jsou již tradicí několik let, kdy nás posluchači a diváci mohou vidět.
2: Kapela ale vystupuje nejen v Plzni.
1: Naše koncerty si mohou užít i návštěvníci Pražského hradu, kdy pravidelně koncertujeme při promenádních koncertech v letní sezóně v jižních zahradách Pražského hradu. Letošním roce to byla již naše 11. sezóna. Vždy je to pro nás prestižní záležitost a koncert v těchto prostorách si opravdu užíváme.
2: Můžete nám představit, kdo vlastně kapelu Folíňo tvoří?
1: Je složená z amatérů, amatérských hudebníků. Někdo je učitelem v hudební škole, nicméně většina z nich je v podstatě mimo obor, takže třeba je tam inženýr, jaderný fyzik, pracovník ve zdravotnictví, policista. Ty profese jsou opravdu různorodé a jediné, co nás spojuje, tak je láska k hudbě, k tomu, že si můžeme společně zahrát a že svou hudbou, svou produkcí můžeme udělat radost i někomu jinému.
2: Vy máte před sebou nedělní koncert, co na něm zazní a kdo na něm vystoupí?
1: Od klasického repertoáru, na který jsou naši posluchači zvyklí, zazní i mazurka a našimi milými hosty budou solisté divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, paní Venuše Zaoralová, Dvořáková, Ivana Klimentová a pan Roman Krebs.
2: Koncert je pořádán ke Dni seniorů a začíná dnes v 15 hodin v Měšťanské besedě. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 38 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň a doba jde dál. A taková umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách a učitel může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálu anebo zpětnou vazbou pro žáky. Podívali jsme se, jak takové nástroje fungují ve třídách.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme zdroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na Pražské základní škole mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten zdroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být obušku. Hitler, hej!
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Mezi Chrástem a Radnicemi začne platit výluka na železnici. Na nelegálním tuningovém srazu v Brně zabavili policisté i několik aut. Lezec Adam Ondra si připsal už 8. vítězství na Rockmaster. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Příjemné nedělní poledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic na Rokycansku začne od zítřka platit úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace najdou cestující na webu Českých drah.
3: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Večerní program zavádí 4. plzeňský obvod pro děti z 54. mateřské školy. Od října mohou chodit do školky výjimečně i večer a cílem je pomoci rodičům s hlídáním. Pilotní část projektu ukázala, že je o takovou pomoc zájem. Programu se během školního roku zúčastní postupně všechny třídy s dětmi od 4 let, říká mluvčí obvodu Věra Zelvarová.
4: Večerní program pro děti má rodičům umožnit, aby si dopřáli čas na společný večer ve dvou nebo odpočinek. Obvod tím chce pomoci rodinám, které nemají v blízkosti svého bydliště prarodiče nebo jsou na péči o děti sami. Děti si během večera budou ve školce hrát, tvořit, společně se navečeří, zažijí školku jinak a utuží se vztahy mezi nimi.
2: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Večer a v noci se účastníci různě přesouvali. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun a některá auta zabavili. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka. V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin, aby zajistili hlavně bezpečnost na silnicích. Uvedli, že se podařilo zajistit průběh akce bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
5: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tento krát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rockmaster disciplínu KO Boulder. V italském Arku, kde v současné době s rodinou žije, si čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. V soutěži navíc oplatil den starou porážku Italovi Filipu Šenkovi.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně s vysokou oblačností. K večeru ještě oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biojednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na Rokycansku na silnici 235 u obce Drahoňův újezd, kde se srazila dvě osobní auta a zasahují tam policisté. A zdržení čeká řidiče i na dálnici D5. Zhruba dvoukilometrová kolona se vytvořila od kilometru 109 za ostrovem na Tachovsku ve směru na Rozvadov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Přesně tak, ve 12 hodin a 5 minut začínají písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. No a pro koho konkrétně budou, to už záleží zase jenom na vás. Ono stačí vytočit číslo 221 554 222 a někomu poslat přání anebo jenom nějaký takový milý vzkaz s oblíbenou písničkou. Je 4. října a to, jak známo, mají svátek Františkové. Samozřejmě, že jsem zjišťoval, kolikže Frantů u nás žije a není to malé číslo. Přes 120 tisíc, vážení. No ale jasné, že nemusíte volat jenom Františkům, telefonní linka už je volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Tak začal nám to Karel Gott a pokračovat bude Věra z Kazňova. Ta je totiž u telefonu, takže do Kazňova zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chceme za celou naší rodinu nechat zahrát písničku Vzdálené bubny od Jiřího Grossmana pro našeho tatínka, pana Františka Věnečka z Trnové, který dnes slaví svátek. A tati, z celého srdce ti k dnešnímu svátku přejeme moře pevného zdraví, stále dobrou náladu a jen samé klidné a spokojené dny. Máme ti všichni moc rádi a děkujeme za všechno. Přeje celá milující rodina. Děkujeme moc.
0: No vidíte, jak jste to krásně řekla, to jste byla nervózní. No.
1: Děkuju.
0: Pozdravujeme Františka, posíláme písničku.

No a já už jdu na první písemný vzkaz, který tady mám. Zahrajte prosím naší mamince a babičce paní Jiřině Makrlíkové ze Zavlekova, která 5. října oslaví 81. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky přejí syn Jarda s manželkou Pavlínou, syn Tonda s manželkou Jiřinou a syn Míra s Hankou. Velikou gratulaci posílají také vnoučata Tomáš, Adam, Adélka a Lucka.

0: Je 13:15, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a hlásí se nám Přeštice. Konkrétně odtud volá paní Jarmila. Jarmilo, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače v rádu i vedle rádia. A protože včera se mi to nepovedlo, tak dneska dodatečně dávám zahrát písničku panu Bohuši Hajšmanovi do Střižovic. Bohuši, všechno nejlepší, hlavně zdraví, kousek štěstíčka, aby si měl kolem sebe jenom hodný lidi. A protože dneska je těch Františků, tak všem Františkům jen to nejlepší, hlavně zdraví. A vám, pane rektore, děkuji za písničku a někdy zase naslyšenou.
0: Jasně. Takže všem Františkům a zvláště pak Bohoušovi, ano?
1: Ano, ano.
0: Je to tady, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: 221 554 222. Tohle kontaktní telefon číslo sem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň zná také paní Milana z Litohlav a proto je teď na telefoní lince. Do Litohlav zdravíme.
1: No dobrý den, tady je Milada a chtěla bych nechat zahrát písničku našemu velkému kamarádovi Františkovi Šerému z Klabavy, který má dneska také svátek, a nějakou veselou písničku, třeba Třešně zrály od Valdemara Matušky. A posílají to všichni jeho přátelé z Litohlav. No, Františku, měj se moc krásně, všechno nejlepší a užij si svůj sváteček. Děkuju vám moc, pane redaktore.
0: No doufejme, že Franta poslouchá. Poslouchá?
1: No, já si myslím, že jo.
0: Tak ho zdravíme. Tahle písnička je pro něj.

0: tak třešně nám dozrály a já mám u telefonu paní Anu z Domažlic. Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Romane, moc vás zase pozdravuju všechny v redakci, posluchače a opět prosím o písničku. Dneska má narozeniny moje kamarádka Janička Fogeltancová-Strhanová, už jsme si přáli, takže jí pošlu jenom tu písničku, ale má dneska i svátek František a to je jeden starší pán, už je mu přes 90, známe se leta letoucí, on mi říká Aninka. Takže mu chci popřát k tomu jeho svátku všechno nejlepší, zdravíčko, aby se mu dařilo a že mu to posílají Aninka a Tomáš. A děkuji vám, Romanku, za všechno. Moc děkuji.
0: Tak my zahrajeme, Aninko.
1: Díky moc.
0: Na shledanou.
1: Na shledanou.

0: S paní Miluší z Plzně Slován jsme před chvílí vybrali písničku Šenkýřka. Pro koho to bude, to už nám řekne sama. Miluško, dobrý den.
1: Dobrý den. Neslaví svůj svátek pan František Žilák z Radobyčic. Taky pan František Červený tady ze Slovan a pan František Vurm taky ze Slovan. Všem jim přeju, hlavně to hodně, hodně, hodně, dravíčka, štěstíčka, rodinný pohody mezi svými. A chlapci, užijte si hezky ten dnešní den a opatrujte se. A vám, pane redaktore, moc děkuju za zahrání a zase někdy naslyšenou a naschledanou.
0: Naslyšenou, Šenkýřka už skáče na stůl.
1: Děkuju.

0: Jsou 3:30 a to je přesně čas, kdy se do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň dovolala Věra z Hořovic, ta má také něco na srdci. Věro, zdravíme.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň a jeho všechny posluchače. A prosila bych o písničku pro mýho manžela Františka Dobrotu a syna Františka. A přejeme jim všechno, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a to jim přeje manželka, máma, dcera, sestra, vnuk a synovec. A ať si dnešní den hezky užijou. Děkuju za písničku a někdy nashledanou.
0: No ať si i tu písničku užijou. Františkům posíláme totiž Františka.

0: Tak tohle byl dnešní oslavenec František a u telefonu už mi čeká Vlasta, ten je z Plzně. Vlasto, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Romane, já bych chtěl dneska popřát Františkům, takže za prvý František Pech, tady soused, děda, Katka říká děda, takže tomu všechno nejlepší. A dále do Milínova pro pana Františka Nolče taky bych chtěl poslat tohleto a Jarušce, jeho manželce taky, ať je na ně hodná dneska, ať mu dovolí se napít. Takže taky všechno nejlepší a vám bych chtěl poděkovat, krásná reportáž z 35. dneska půl 12. po půl 12. a s tím já spolupracuju, takže dneska nádherný koncert bude. A všechno, a zdraví pan Vlasta.
0: Dobrá, my připojíme písničku. Vlasto, mějte se.
1: Naschle.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
2: Dnešnímu svátku posíláme písničku od skupiny Argema Vyznání, a to pro Františka Eidlpese od Holíšova. My ti přejeme k tomu svátku malou kytku na památku. Štěstí ať tě provází a zdraví ať ti neschází. Vše nej a radost z vnoučat přejí Kája a Jaruš.

No a přede mnou už leží další přání v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Dnes slaví svůj svátek pan František Kalouner z Plánice a zítra jeho žena a má sestra a praneteř Eliška. Přejeme vše nejlepší a užívejte podzim. To přejí Olda, Ilona a Wendy Sklatov.

Tak a teď už je na řadě poslední dnešní vzkaz v písničkách pro vás. Dobrý den, milé rádio, chtěli bychom vaším prostřednictvím poblahopřát písničkou hned třem Františkům současně. A to Františku Bělochovi ze Sušice a jeho synovi taktéž Františkovi, rovněž ze Sušice, no a v neposlední řadě Františku Hanusovi ze Stach. Milí Františkové, přejeme vám vše, co vám můžeme přát. Ať máte svoji lásku komu dát, ať vás má někdo pořád hodně rád. Rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí a hlavně přátelé, co nikdy nezradí. Náladu vždy dobrou mějte a problémy nemívejte. Všechno nej přejí rodiny a všichni příbuzní z Kvildy, Cihelny, Stach a Sušice.

0: rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň připravuje tradiční akci k oslavám vzniku republiky. Učitelé se zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí. Velkou cenu Bahrajnu Formule 1 vyhrál Verstappen z Red Bullu. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň i letos oslaví vznik republiky. Informuje o tom na svých webových stránkách. Akce, která se uskuteční ve středu 28. října, nabídne exkurze do jinak nepřístupných míst. Otevřou se památky, divadla, muzea nebo například i nové a unikátní tribuny na atletickém stadionu s výhledem na Plzeň. Vstup bude buď zdarma, anebo za symbolických 28 korun. Celý program završí večerní průvod světel a hudebně světelná prostorová kompozice na náměstí republiky. Lidé se mohou zapojit do nové gastrohry Šumava na talíři. Organizuje ji spolek Destinace Šumava žije a další podrobnosti dodává projektová manažerka destinace Marcela Stracená.
4: Princip té hry spočívá v tom, že si lidé vyberou své oblíbené gastropodniky na Šumavě, mají jich na výběr víc jak 30, jejich seznam je na našich stránkách. Navštíví 6 těchto podniků, za každou návštěvu dostanou razítko do svého gastropasu a když jich nazbírají 6, tak mají splněno, gastropas nám pošlou e-mailem nebo poštou a jsou ve hře o speciální vouchery na krásné večeře.
3: Razítka mohou lidé sbírat až do poloviny března. Učitelé si už zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí během výuky. Pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, ale upozorňuje na rizika.
5: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
6: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
6: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
8: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
6: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu druhého Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí skončil Lewis Hamilton z Ferrari.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru další přibývání oblačnosti, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni na Slovanech je uzavřená Koterovská náves kvůli kulturní akci. Objíždí se přes silnici 1/20 Bručná jih a silnici 180 Starý Plzenec. A na dálnici D5 stojí kolona na kilometru 109 za ostrovem na Tachovsku ve směru na Rozvadov.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: výlety.
10: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Toulky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně je pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohněm vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulehev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme?
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík. Budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostně vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc, a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štemberkem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberk, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet a pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti a klesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej se dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž,
1: to je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i

0: Miletínské kapli, to je desáté zastavení tady.
1: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytice je kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
0: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
1: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
2: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hlingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek nebo za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety. Další uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň a Západočeská univerzita se domluvily na podmínkách pro výstavbu plaveckého bazénu. Z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily. A zítra čekají ty jasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Západočeská univerzita a město Plzeň budou spolupracovat při plánování i výstavbě nového bazénu nedaleko kampusu na Borských polích v Plzni. Memorandum podepsali v tomto týdnu. Pro univerzitu je pak klíčové, aby stavba a provoz neovlivňovaly fungování výzkumného centra, doplňuje mluvčí školy Andrea Čandová.
2: Pro univerzitu je zásadní, aby stavba neohrozila provoz fakulty aplikovaných věd ani citlivé přístroje uvnitř. Proto jsme s městem řešili hluk a vibrace už ve fázi přípravy projektu. Město se zavázalo respektovat doporučení odborných studií a přijmout opatření, která dopady stavby i provozu co nejvíc omezí.
0: Soutěž na nový návrh bazénu vyhlásila Plzeň už v roce 2022. Objekt má nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Stavy srstnaté zvěře v Plzeňském kraji se v posledních 10 letech stále zvyšují. Podle statistik byl v této myslivecké dekádě nejvýraznější nárůst u daňků, a to o 70% ve srovnání s rokem 2015. Naopak ubývá pernaté zvěře. Letos byly dokonce kmenové stavy u některých druhů nejnižší za posledních 10 let, dodává Lenka Hamouzová z Českého statistického úřadu.
3: Za posledních 10 let byl zaznamenán nejnižší kmenový stav bažantů k 31.3.2026 s počtem 4,8 tisíc kusů. Oproti předchozímu roku tak došlo k poklesu jejich stavu téměř o desetinu. Záporná meziroční změna stavu nastala i v případě kachen divokých o 1,2%.
0: Konkrétně bylo ke konci března v kraji sečteno 8 400 kusů kachen divokých. Dnes je poslední den, kdy se lidé mohou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexibond. Investovat mohou maximálně 3 miliony korun a peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Další nabídku státních dluhopisů plánuje rezort zřejmě v listopadu. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 5 a do 7,5 tuny.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Tokiu do semifinále. Vajecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková Švýcarku Golubičovou.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, kránu místy mlhy, teploty 9 až 5, v údolích ojediněle až 4 stupně. Zítra zpočátku místy zataženo, mlhavo, během dne postupně většinou jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se v těchto chvílích zdržíte u Heřmanovy hutě na Plzni severu na kilometru 102 ve směru na Plzeň, kde se vytvořila kolona. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Při nošení některých náramků vytištěných na 3D tiskárně se u citlivých lidí může objevit vyrážka nebo nepříjemné svědění. Zjistili to plzeňští vědci a my se tomuto problému budeme tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň věnovat. V reportáži krátce po 14:30 čekají na vás také hvězdy, hity, legendy. Kdysi připomeneme kdysi populární kapelu Pet Shop Boys. No a za chvíli poslední díl řidičské abecedy, kde se dozvíte, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Tolik ve stručnosti o následující hodince tady na vlnách rádia vašeho kraje. Taky nadále hezké nedělní odpoledne.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Povíme si o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A mám pro vás 4 nabídky. V novém koncertním sále v Nepomuku Atrium Piarum se od 19 hodin uskuteční komorní hudební večer, na kterém se představí mezzosopranistka Anna Moriová a klavírista Jan Mára. Kulturní a kreativní zóna Depo 2015 zve na interaktivní rodinnou expozici Do těla. Prostřednictvím interaktivních exponátů, digitálních her a audiovizuální instalace se návštěvníci stanou přímou součástí děje v lidském organismu. Expozice je přístupná až do konce srpna 27. Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem zase láká až do 16 hodin na výstavu hub. A v Měšťanské besedě v Plzni se v 15 hodin uskuteční koncert k Mezinárodnímu dni seniorů. Divákům zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. No a hosté z muzikálu divadla Je Kátila v Plzni. Tolik tedy naše dnešní tipy a už za okamžik písnička s názvem Zakázané uvolnění. A předem říkám, že to není o hokeji.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš.

0: Tak to byl Robbie Williams na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v 2:30 a teď jeden takový menší problém. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky a to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek a plzeňští vědci si chtěli vytisknout pomůcku pro výzkum buněk, jenže...
1: Nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci otestovali 16 nejběžnějších materiálů pro 3D tisk a vytiskli si zhruba 10mm kostičky a ty teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně testovaný vzorek. Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Boys. Vlastním jménem Christopher Sean Love přišel na svět v roce 1959 v anglickém Blackpoolu. V 70. letech hrál na trumpetu v sedmičlenné skupině. V roce 1978 se přestěhoval do Liverpoolu, kde na univerzitě studoval architekturu a na začátku 80. let navrhoval několik interiérů v Londýně. 19. srpna 1981 se ale v obchodě s elektronikou na King's Road potkává s Neilem Tennantem, který si zde kupuje syntezátor. Oba zjistí, že mají společný zájem o hudbu, a tak spolu začnou psát písničky. Neil pracoval jako redaktor v magazínu Smash Hits. Založili spolu skupinu West End, která změnila název na dnes již ikonické Petri Boys. Název vznikl podle jejich přátel, kteří pracovali v obchodě s domácími mazlíčky v londýnském obvodu Ealing a říkali si Petri Boys. V dubnu 1984 vydali první singl West End Girls, který se o rok později stal hitem číslo 1. Od roku 1986 až do roku 2017 vydali 13 studiových alb, prodali více než 50 milionů nahrávek po celém světě. Psali a produkovali písně pro takové hvězdy, jako byly Dusty Springfield, Liza Minnelli, Tina Turner nebo Kylie Minogue. Dnešní oslavenec Chris Love je ten, který je znám na koncertních pódiích a veřejnosti svým chladným výrazem, nehybným stáním za klávesami, nošením klobouků a tmavých brýlí. Nicméně bez něj by nebyl ten už zmiňovaný hit West End Girls. První verzi nahráli pánové o dva roky dříve a stala se hitem ve Spojených státech. Po podpisu s nahrávací společností EMI vznikla nová, dnes už klasická podoba této písně.

0: Odhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Plzni začínají dny pro duševní zdraví. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit. Hokejisty Plzně čeká dnes západočeské derby. Jasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů, takové bude zítra počasí. Příjemný nedělní den přeje Andrea Samešová. V Plzni začnou zítra dny pro duševní zdraví. Potrvají do pátku a festival pořádá organizace Ledovec. Letošní ročník nabídne osobní příběhy a ukázky toho, jak nestrácet naději v těžkých životních situacích. Pondělní program začne v 16 hodin v kulturním prostoru Moving Station.
5: Zájemci se můžou zaposlouchat do životního příběhu Miloslavy Badalové a jejich zkušenostech s duševní nemocí. Večer můžou strávit u deskových her nebo se připojit ke vzpomínce na Václava Havla. Součástí budou divadelní představení, vizuální inscenace a další zajímavosti. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se ale týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu sestupujícím horolezcům, ale odlomil se skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
6: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
4: V Kladrubském klášteře na Tachovsku dokončili památkáři obnovu budovy církevního úřadu. Národní památkový ústav zároveň připravuje další etapu rekonstrukce kláštera, ve které se zaměří na zanedbanou budovu opatství i vstupní věž s barokní bání. Pokračuje ředitel územní památkové správy Petr Pavelec.
7: Součástí toho projektu by mělo být i obnovené ukončení té věže u vstupu do areálu s tou barokní bání, kterou bychom přitom měli rekonstruovat. Tedy pokud se tahle ta etapa podaří, tak i zvenku ten areál už zase získá takový celostní a na pohled pěkný tvar. Když všechno půjde dobře, tak bychom s touhle etapou mohli začít příští rok.
0: Sport.
4: Hokejisty extraligové Plzně čeká dnes západočeské derby. V rámci 8. kola nejvyšší domácí soutěže se aktuálně 5. Plzeň představí na ledě 3. Karlových Varů. Duel začne už v 16 hodin.
0: Počasí.
4: V noci bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti, na polojasno až skoro jasno, kránu místy mlhy, teploty 9 až 5, v údolích ojediněle až 4 stupně. Zítra čekejte zpočátku místy zataženo, mlhavo, během dne postupně většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala na Rokycansku na silnici 233 v obci Vejvanov, kde se srazila dvě osobní auta. A ještě dopravní nehoda na Klatovsku u Sušice na silnici 169 na výjezdu na Dlouhou Ves se střetlo auto s motorkářem. I tam zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je 15 hodin a 5 minut a já jsem rád, že jste nadále tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No a tak vám můžu nabídnout v té následující hodince vysílání třeba prohlídku nejstarší dochovalé sakrální památky Jáchymova na Karlovarsku, což je špitální kostel všech svatých. Pokud si budete chtít zasoutěžit, můžete. Tentokrát se bude hrát o dvě vstupenky na koncert v rámci Haydnových slavností. No a už za chvilku, za pár minut, vám představíme náš nový seriál o železnici. Tak i nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Express. Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: Ano, ano, je tu náš nový seriál. Máme pro vás úvodní, první, možná by dokonce šlo říct nultý díl, ve kterém vám autor seriálu Jan Čupr představí, o čem to celé bude.

0: jenom tak pod spola vyvrácenou tabulí.
1: Ono se řekne cesta vlakem. Pro někoho je to každodenní záležitost, jiní nostalgicky vzpomenou na svá studentská léta a pravidelné nedělní cesty na inter nebo na kolej a v pátek zase zpátky domů. Spousta z nás má cestování po železnici spojené s turistikou, s výlety, s trampováním nebo cestami na chatu. Ale mnozí si také vybaví, jak vypadaly některé vlaky třeba před 30 nebo 40 lety. Jak se třeba půl hodiny čekalo na přepřah lokomotivy, jak pištěly brzdy a jak nevábně někdy vypadaly záchody. Na druhou stranu, snad u všech vlaků tenkrát šlo otevřít okno a dívat se do dálek na panoramata hor nebo siluety měst, protože tratě onehdy ještě nebyly tolik obestavěné protihlukovými stěnami. Čas strávený na cestě někdy utekl raz dva, jindy se to táhlo, ale cestování vlakem není jen o kolejích, vagonech, lokomotivách a zpožděních. Je to také o lidech a příbězích. A příhody ve vlaku, to je kapitola sama pro sebe.
2: Příští stanice Přeštice.
1: A své příběhy má také železnice jako taková. Jak se vůbec stalo, že se dráha dostala i do našeho regionu? Kdy to vlastně bylo? A jak se železniční síť postupně rozvíjela? Tohle všechno probereme v našem novém seriálu Západní expres. A bude toho mnohem víc. Podíváme se na železničářské profese. Nejsou to jen strojvedoucí, výpravčí a průvodčí. Nešlo by to bez traťových dělníků, mechaniků, posunovačů, dispečerů a tak dále a tak dále. Povíme si také, jak to v dnešní době na železnici funguje, protože už to dávno není tak, že by celá dráha byla jedna firma. Někomu patří koleje a po nich jezdí vlaky různých dopravců. Ti mají své přepravní podmínky a také ceníky. A to už se dostáváme k dalšímu fenoménu dnešní doby, k integrovaným dopravním systémům, kdy nám je v ideálním případě jedno, se kterým dopravcem jedeme a celou cestu zvládneme na jednu, pokud možno levnější jízdenku. A pokud se máme bavit o vlacích a regionu, nemůžeme opomenout plzeňskou Škodovku. Vždyť právě odsud se vydávaly lokomotivy na svou první cestu, ať už byly parní nebo elektrické. A i dnes má Plzeň v železniční a tramvajové dopravě své místo. A pak jsou tu zařízení a stavby, které pro svůj provoz železnice potřebuje. Mosty, tunely, někdejší strážní domky, depa a samotná nádraží s přidruženými službami, třeba nádražní restaurace. A i svět železnic se musí udržovat a modernizovat. To si pak vyžádá nepopulární výluky. Jak se to celé organizuje a jak vůbec vznikají jízdní řády vlaků, i o tom si něco povíme. Tak si honem nastupte a počkejte si na první díl našeho nového seriálu.
3: No a já k tomu ještě dodám, že Západní expres uslyšíte v našem vysílání v premiéře každý čtvrtek před 11:30.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za pět minut bude půl čtvrté a je tady dnešní odpolední soutěž. Volejte na číslo 221 554 222. Víš, kdož byste rádi na zajímavý koncert, který se bude konat v rámci Haydnových hudebních slavností v Dobřanech v tamním kulturním a kreativním centru Wolfram. A bude to takhle 11. října, pokud tady dobře čtu. Tak, už je připravená pro vás soutěžní otázka. Dnes si myslím, že je obzvláště jednoduchá, takže to asi bude rychlý a krátký proces. Ale uvidíme, nebo spíš uslyšíme, 221 554 222, to je číslo, které právě teď můžete vytáčet. Zjistíme, kdo je na telefonní lince Českého rozhlasu Plzeň. Tak jdeme na to. Haló, haló, hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, Marie.
0: Marie, já vás zdravím. Z Březiny voláte, víte?
1: Ano, ano.
0: No tak pojďme na to, nebudem to dlouho zdržovat. Já se vás ptám následujícím způsobem. Ten dnešek, tedy 4. říjen, je buď za A Mezinárodní den ptáků, nebo za B Mezinárodní den velryb, nebo za C Mezinárodní den zvířat. Maruško.
1: Zvířat.
0: A jak to víte?
1: Protože jsem to slyšela už.
0: No a od nás asi víte.
1: Ano.
0: Tak vidíte, jak se to vyplatí poslouchat, je to tak?
1: No, víte, kdyby si každý týdno něco pamatoval.
0: No jasně, ale vy jste si to pamatovala, tím pádem máte u mě dvě vstupenky. Ten Mezinárodní den zvířat se koná na počest svatého Františka z Assisi, který je... Aha. Považován za patrona a ochránce zvířat. Tak co, Maruš, půjdete
1: to
0: vy?
1: To mám zase doma muže, víte, na to jméno Františka, tudle to.
0: No jasně.
1: Děkuju.
0: Tak já ho tam slyším, tak přejeme z Českého rozhlasu Plzeň všechno nejlepších svátků.
1: Děkuji.
0: Tak, dvě vstupenky jsou tady pro vás. Půjdete sama, ano. Nebo to někomu dáte?
1: Dám to, daruju to. Dceři.
0: Každopádně máte dnes šťastný den, já vám ještě jednou gratuluju a
1: děkuji.
0: Zůstaňte mi u telefonu chvíli.
1: Ano.

0: Je půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a je tady ten slibovaný výlet. Špitální kostel všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova na Karlovarsku. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu města. Z Jáchymova na Karlovarsku, Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A téma i hosta téhle rubriky teď představí Stanislav Julík.
2: Dnes zareagujeme na dotaz posluchačky Ivany, která se ptá: mám pocit, že se teď hodně používají slova nicméně a víceméně. Připadá mi, že jsou užívána častěji, než je nutné. Chtěla bych vědět, kdy je opravdu vhodné tyto výrazy používat. V jazykovém koutku teď odpoví doktorka Růžena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přestože slova nicméně a víceméně znějí podobně, jejich funkce v textu i způsob užívání jsou odlišné. Začneme slovem nicméně. V češtině se vyskytuje velmi dlouho, je doloženo už ve staročeštině jako náhrada latinského výrazu nihilo minus. Slovo nicméně se původně používalo ve významu neméně, stejně tak. V posledních 20 letech sledujeme, že se toto slovo užívá častěji jak v textech psaných, tak i mluvených.
2: Proč podle vás mluvčí sahají po výrazu nicméně? Co je vede k jeho užívání?
3: Slovo nicméně má několik zajímavých vlastností. Z hlediska větné stavby je jeho užití výhodné, protože když jim spojíme dvě věty, slovosled druhé věty jim není nijak ovlivněn a mluvčí tedy nemusí měnit pořádek slov. Uvedu příklad z Českého národního korpusu. Cituji: poslední otázkou odbočím od všeho, o čem jsme v rozhovoru mluvili. Nicméně i nadále se budu držet krajského tématu. Poslední věta souvětí by mohla stát sama o sobě. Kdybychom na stejném místě použili například spojku však, museli bychom pořadí slov změnit a dostali bychom souvětí. Poslední otázkou odbočím od všeho, o čem jsme v rozhovoru mluvili, i nadále se však budu držet krajského tématu.
2: Řekla jste, že zajímavých vlastností

0: Je výhodná při diskuzích, ve kterých nechceme tvrdě oponovat našemu partnerovi, ale přesto chceme upřesnit, doplnit nebo pozměnit to, co řekl.
1: To je opravdu zajímavá jazyková funkce a rád bych ji hned vyzkoušel. Nicméně, vraťme se teď k dotazu naší posluchačky. Je toto slovo užíváno častěji, než je vhodné?
0: Teď jste si vyzkoušel další ze zajímavých funkcí slova nicméně. Toto slovo používají mluvčí, aby naznačili navazování na bezprostředně předcházející, ale i vzdálenější prvky v textu. V této funkci často stojí výraz nicméně s dalšími prostředky textové soudržnosti. Například nicméně rád bych se vrátil k, nebo nicméně vraťme se k dotazu naší posluchačky. Nicméně zde přerušuje proud řeči, zakončuje určitou myšlenku, signalizuje změnu tématu, ale nepolemizuje přitom s předchozím textem. Musíme však dbát na to, abychom ho neužívali příliš často, aby se nestalo jen prázdným zvukem, parazitním slovem, které řekneme, abychom nemuseli ukončit větu a dát prostor jinému mluvčímu.
1: Jedná se tedy o slovo velmi užitečné, ale nesmí se to s ním přehánět. Podobně jako se slovem víceméně, o kterém si budeme povídat zase jindy. Pro tuhle chvíli děkuji Růženě Pískové. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Tak tolik naše dnešní chvilka s češtinou, za chvíli je tady 16. hodina a hvězdné návraty, těm patří vždycky takové nedělní odpoledne. Všechno naplní další díl pořadu Hvězdné návraty, ve kterém bude Patrik Rozehnal vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot, v nějž vyprávění on je mistr. No a Roman Stupka vám všem i nadále příjemný poslech Rádia vašeho kraje.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: 101.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nízká hladina Hracholusek odhalila část zatopené vsi Dolany. Ve starém Plzenci začíná stavba nového městského parku. Propustit desetinu zaměstnanců by měla ministerstva během příštího roku. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemný nedělní den přeje Andrea Samešová. Nízká hladina vody v přehradní nádrži Hracholusky odhalila zbytky zatopené obce Dolany. Jedná se o kořeny stromů bývalého sadu, nejvýše položeného okraje obce. Podle místních obyvatel, starostů a vodohospodářů byly v době výstavby do roku 1964 zatopeny dvě vesnice, Dolany a Těchodily a ještě část obce Butov. Podle databáze zaniklé obce padlo 140 objektů, mezi nimi i 7 vodních mlýnů. Podle dispečera povodí Vltavy závodu Berounka Karla Zelenky je přehrada až 5 metrů pod stavem. Už v září žádali vodohospodáři krajský úřad o snížení odtoku kvůli velmi příznivé hydrologické situaci. Řízení stále běží. Starý Plzenec zahájil dostavbu centra města. V nevyužitém prostoru historických zahrad mezi Smetankou a ulicí Vrchlického vzniknou nový městský park a také multifunkční hřiště. Podle informací města vyjdou práce na více než 30 milionů korun a potrvají do srpna příštího roku.
3: Dominantou parku bude jezírko s vodomilnou vegetací i suchým poldrem, který pomůže zadržovat srážkovou vodu. Pro menší kulturní a komunitní akce pak vzniknou velký altán, vstupní pergola a tribuna. Významnou součástí první etapy bude i kompletní obnova sportoviště v areálu Sokolovny a vznik víceúčelové sportovní plochy. Ze Starého Plzence Jan Markup, Český rozhlas.
2: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednávání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
4: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
2: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři před 2 týdny. Tehdy objevili i poškozený člun. Co se tehdy stalo, zatím stále není jasné. Norská média po neštěstí informovala, že úřady zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby rybářské lodě měly sledovací zařízení.
1: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek skončila na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Ve 2 sadách podlehla Japonce Osakaové. Do 8. finále naopak prošly Linda Nosková a také Nikola Bartuňková, která porazila 2-0 na sety světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, kránu místy mlhy, teploty 9 až 5, v údolích ojediněle až 4 stupně. Zítra zpočátku místy zataženo, mlhavo, během dne postupně většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehodu vyšetřují policisté na Rokycansku na silnici 233 v obci Vejvanov, kde se srazila 2 osobní auta. A ještě u Sušice na silnici 169 na výjezdu na Dlouhou Ves, tam se střetlo auto s motorkářem, projíždějte oběma úseky opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme.
0: Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
5: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
0: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
5: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
0: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
5: Tak se pochlup.
0: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
5: A kdože?
0: Vašek Vidra.
5: Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál, už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pančely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, vle. Hraje šprtku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím nahoru přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů,
2: obrázky,
7: nebo?
2: obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna?
2: Ano, ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, mohl jsem
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No a to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesu.
3: Ano, tady si to odložte, když tak jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek, ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: A stavě ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím, co...
4: Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíce a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je... Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl poděděl už... jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně Dana Medřická už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej, počkej, počkej, počkej, počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej, nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řek ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím,

0: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom jsem najednou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
0: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
1: Ježiš, to už je to tady zase, no.
0: Nenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
0: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
0: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
0: Jsem ji štipla sama.
1: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
0: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
0: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.

0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
1: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde, my nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
2: To je úkol.
1: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezi Chrástem a Radnicemi budou jezdit místo vlaků náhradně autobusy. Plzeň dovybavuje cenné losovy interiéry v Muzeu osvobození na Klatovské třídě. Vláda projedná změnu financování asistentů pedagoga a zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic na Rokycansku začne od zítřka platit výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy nahradí vlakové spoje autobusy. Přeprava jízdních kol bude omezená pouze na vybrané spoje. Podrobné informace najdou cestující na webu Českých drah.
2: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Plzeň dovybavuje cenné losovy interiéry ve vznikající muzeu osvobození na Klatovské 19. S jeho otevřením počítá příští rok na jaře. Každé patro domu přiblíží část konce druhé světové války, a to včetně místností navržených architektem Adolfem Losem. Pokračuje vedoucí odboru památkové péče magistrátu Karel Zoch.
3: Budou vybaveny původním autentickým nábytkem, který scháníme po celé Evropě. Pomáhají nám v tom rakouští kolegové. Budeme jejich prostřednictvím moc odprezentovat se ten blahobyt, demokracii první republiky a budou součástí prezentace toho, jak totalita může velmi nenápadným způsobem přicházet a jak potom složité a ze jakých obrovských obětí je nutné potom návrat demokracie znovu získat.
0: Vláda zítra projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Asistenti by mohli být financovaní ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu teď. Novelu, kterou připravilo ministerstvo školství, má za cíl, aby se stal asistent pedagoga stabilní součástí školy. V současné době je pouze jedním z takzvaných podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení. Učení poradny. Karlovarský kraj vytvořil nový webový portál s kalendářem akcí v regionu. Zájemci ho najdou na adrese kamnazapadečech.cz a má být hlavním zdrojem pro vyhledávání nejrůznějších akcí. Portál je umožňuje vyhledávat podle termínu, místa, typu nebo zaměření. Umí akce zobrazit na mapě a najít detaily. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Kraj chce postupně rozšiřovat počet zapojených organizátorů i množství dostupných akcí a zároveň systém dále rozvíjet podle zkušeností uživatelů. Součástí další komunikace budou také pravidelné tipy na zajímavé akce, tematické výběry a informace na sociálních sítích Karlovarského kraje a jednotlivých měst.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně hrají dnes 8. extraligové kolo v Karlových Varech. Západočeské derby má za sebou 25 minut a Plzeň zatím prohrává 0-2.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti, na polojasno až skoro jasno, kránu místy mlhy. Teploty 9 až 5, v údolích ojediněle až 4 stupně. Zítra zpočátku místy zataženo, mlhavo, během dne postupně většinou jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí v těchto chvílích na dálnici D5 na kilometru 91 u líní na Plzně severu. Ve směru od Plzně na Rozvadov je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.

Je neděle 4. října, vy posloucháte Český rozhlas rádio vašeho kraje a jak jste poznali, začal pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka a opět až do 18. hodiny vám budeme hrát na vaše přání, na ta, která jste nám během uplynulého týdnu poslali. Tak pojďme na to.

Jsme Český rozhlas, dobrý večer, vážená redakce, zahrajte prosím písničku Variace na renesanční téma pro paní Marcelu Královou, která tento týden slaví své narozeniny. Obec Klášter jí srdečně gratuluje a přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní pohody do dalších let.

Ve vysílání Českého rozhlasu pravidelně v sobotu a neděli vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Je třeba vás pochválit, velice pěkně nám zásobujete pořad vašimi gratulacemi, ale klidně jen houšť i vy udělejte radost někomu z vašich blízkých, kamarádů nebo někomu z milovaných z vaší rodiny a vaši gratulaci k nám pošlete tím úplně nejjednodušším způsobem. A to, když vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části je okénko, tam napíšete pro koho, co byste chtěli zahrát, nějakou pěknou gratulaci, váš podpis a vybrat den, zdali sobota anebo neděle, jsou tím ideálním dnem pro to, abychom vaši gratulaci vyřídili.

takových míst, o kterém se zpívá v této písni, jsou stovky, možná tisíce. Někdy honosných a rozsáhlých, jindy malých, skromných a zapadlých hřbitovů a hřbitůvků. Jen jedinému takovému místu však vévodí zářivě žlutá hrobka hraběte Kašpara Mária z rodu Štemberků, která svým majestátem dokresluje kolorit stupenského hřbitova.

Vážená redakce, to už tu z další gratulace. Jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas se na vás obracím s prosbou na odvysílání našeho blahopřání pro dva členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Oslavenci jsou pan Václav Raušer a pan Josef Bartuněk z Bělče u Mladé Vožice. Jménem fanklubu oběma jubilantům k jejich výročí gratulujeme, přejeme jim hezkou oslavu a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a také trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas. Za odvysílání naší gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu kapely Atlas Josef Koubek.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou, pojďme na další. Obec Klášter si vzpomněl na svého občana. Vážení v redakci, zahrajte prosím písničku Napsal jsem jméno svý na zdi od Roberta Křesťana pro pana Jana Branda, který tento týden slaví narozeniny. Obec Klášter mu srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let.

Tady je Český rozhlas. Zatímco před chvílí přála obec Klášter, tak tentokrát to bude obec Heřmanova Huť a ta přeje panu Václavu Zachovi, který slaví 70 let. Jménem obecního úřadu všech obyvatel obce vyřizují nejupřímnější gratulace k vašemu životnímu jubileu. Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Podepsaná obec Heřmanova Huť a my už hrajeme.

jsme Český rozhlas, tady je pořad Blahopřejeme písničku a máme tady dopis napsaný klasicky rukou, tak snad to přečtu správně. Vážený rozhlase, dnes v neděli 4. října se dožívá naše Jaroslava Tůmová, dříve obětavá dětská zdravotní sestřička, 89 roků. Do dalších let jí klid a pohodu přeje celá milovaná a milující rodinka, jmenovitě pravnoučátka Barunka, také Fanda a Maxík, vnuk Milan s manželkou Hankou, dcera Hana, dcera to bude asi Dana s manželem Jardou, manžel Olda, čerstvý devadesátník. Prosíme o zahrání písničky na krásné Šumavě. Děkujeme a přejeme vaší redakci mnoho úspěchů v práci. My moc děkujeme za toto krásné přání a posíláme písničku o Šumavě. Milujeme západní Čechy.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Před námi je dlouhá směs spolek a ta bude na jedno velice speciální přání. Vážená hudební redakce, pan Josef Nesnídal z Plzně slaví právě dnes, tedy 4. října, rovné z té narozeniny. Celá široká rodina, a že jich je tady opravdu velice mnoho vypsáno. Za všechny přečtu Tobiáše, Matýska, Helenku, také Kačenku, Tomáška anebo Jarouška. A dámy a pánové, to jsem čet pouze pravnoučátka. Ještě pochopitelně řada vnoučat, dětí a všech příbuzných. Všichni vás mají velice rádi. Přeji vám do dalších let mnoho štěstí a zdraví. A abyste si tu stovku řádně užil, tak vám posílají i řádně dlouhou dechovkovou směs. A tady je jen pro vás.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Už za malou chvíli tady bude další kompletní zpravodajský servis z našeho kraje a já slibuji, že opět příští týden po 17. hodině, tedy v sobotu a v neděli, tady budeme s pořadem Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, tak naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stavba bazénu v Plzni poblíž univerzity nesmí ovlivnit provoz fakulty aplikovaných věd a citlivé přístroje ve výzkumném centru. Propouštění na ministerstvech bude postupné. Během příštího roku by měla odejít desetina zaměstnanců. A zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje příjemný nedělní večer Andrea Samešová. Plzeň může dál chystat výstavbu bazénu na Borských polích. Město se domluvilo se Západočeskou univerzitou, že při plánování bazénu a výstavbě budou spolupracovat, což obě strany stvrdily tento týden podpisem memoranda. Podle univerzity je zásadní, aby stavba hlukem a vibracemi neovlivnila provoz fakulty aplikovaných věd a citlivé přístroje ve výzkumném centru. Město se zavázalo, že bude respektovat doporučení odborníků. Parametry nového bazénu popisuje mluvčí magistra Eva Barborková.
4: Ten plavecký bazén by měl v podstatě zahrnovat multifunkční a relaxační plaveckou halu. Měl by tam být 25-metrový vnitřní bazén, dále také venkovní bazény a rekreační plochy. Ona ta hala má sloužit nejen sportovcům, ale také veřejnosti a budou v ní i relaxační zóny a wellness.
2: Český statistický úřad zveřejnil data o stavech divoké zvěře v Plzeňském kraji. Z údajů vyplývá, že k 1. dubnu bylo v regionu téměř 83 tisíc kusů vybraných druhů zvěře, většinou srstnaté, upřesňuje Lenka Hamouzová ze statistického úřadu.
4: Ten plavecký bazén by měl v podstatě zahrnovat multifunkční a relaxační plaveckou halu. Měl by tam být 25-metrový vnitřní bazén, dále také venkovní bazény a rekreační plochy. Ona ta hala má sloužit nejen sportovcům, ale také veřejnosti a budou v ní i relaxační zóny a wellness.
2: Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
6: Poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
5: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
7: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI. A potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto aktivitu nevidím.
5: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Hokejisté Plzně hrají dnes 8. extraligové kolo v Karlových Varech. Západočeské derby má za sebou 47 minut a hráči plzeňské Škody zatím prohrávají 0-3. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.
8: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno, k ránu se budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 5, při zmenšené oblačnosti až 4 stupně. Zítra zpočátku zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, během dne většinou jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Aktuálně nemáme ze silnic v regionu hlášené žádné dopravní nehody. Na dálnici D5, ale buďte opatrní. u Berouna na 16. kilometru ve směru na Plzeň, kde stojí porouchané osobní auto.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Pokud máte rádi hudbu a především pak jazz, pak si nenechte ujít následující chvíle. Do našeho rozhlasového křesla pro hosta totiž v tomto týdnu usedl náš někdejší kolega, legendární plzeňský diskžokej a hudební publicista Zdeněk Raboch. Moderátorka Michála Mundráčková si s ním povídala především o slavném trumpetistovi a zpěvákovi s charakteristickým chraplavým hlasem Louisi Armstrongovi. No a zároveň vás pozveme na akci, na které byste jako milovníci jazzu neměli chybět.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Dnes se budeme věnovat hlavně hudbě, konkrétně jazzu. Naším dnešním hostem je totiž hudební publicista a také náš bývalý dlouholetý rozhlasový kolega Zdeněk Raboch. Dobrý den, ahoj.
3: Dobrý den.
2: Přemýšlím, jak je to dlouho, co si pravidelně přicházel k rozhlasovému mikrofonu.
3: Tak já jsem odcházel do důchodu v roce 2014. Pochopitelně, že jsem dělal nějaký ten roček navíc, ale tak zhruba jsem potom končil s těmi svými pořady, které jsem dělal s Jardou Kopejtkem, Hvězdy, hity, legendy, a potom se dělal knižní typy. Já hodně čtu, takže jsem v té literatuře trošku zběhlý, jsem takový jako literární všežravec, bych pověděl. To je termín, který použil spisovatel Lawrence Doktorov, nevím, jestli to posluchači znají to jméno, ale Miloš Forman podle Lawrence Doktorova, podle jeho knihy Ragtime, natočil buď na konci 70. nebo na začátku 80. let stejnojmenný film, tedy Ragtime, byl to hezký film, už je to teda nějaký pátek, takže ho málo kdy dávají, ale pokud posluchači mohou, tak ať se na ten film podívají, a pokud mohou, tak ať si přečtou i tu knížku.
2: Tak já věřím, že posluchači na tebe nezapomněli, že dnes jsou rádi, že tě opět máme ve vysílání. Možná také připomenu, že právě ty si uspořádal první diskotéku v západních Čechách a také si duchovním otcem tradiční plzeňské vánoční diskotéky Oldies but Goldies. Ta pořád běží, je to tak?
3: Ano, ta stále běží od roku 1969.
2: Panečku.
3: Což to je už... Je to vlastně diskotéka pro starší a pokročilé, i když tam chodí i mladší, což je zajímavé, protože nějak se to musí udržet, vždycky je plno, tak pochopitelně ty nejstarší to nemohou doplňovat, takže musíme také trošku působit na mladší lidi. I ten repertoár se trošičku mění, protože když jsme začínali, tak se hrály písničky v tom roce 69, tak aby to bylo teda to oldies, to znamená tedy staré hity, staré, ale dobré hity, tak jsme hráli písničky z 50. let a z začátku 60. v tom 69. roce. No a potom v 70., 80. a tak dále, no tak už jsme potom doplňovali ze 70., 80. a dneska jdeme až skoro do 90. let, ale já už své kolegy, ti jsou mladší než já, taky trošičku mírním, protože jim říkám, abychom stále udrželi ten význam toho slova oldies, aby tam nedávali nějaké jako dobové šlágry, nebo současné šlágry.
2: Zdeněk Raboch, ty si, jak už si naznačil, teď užíváš zaslouženého odpočinku. Ale vypadá to, že teda muziku dobrou propaguješ pořád, protože si nás dneska přišel pozvat na jednu zajímavou akci, která se připravuje. O co půjde?
3: Bude to v úterý v klubu, no v M klubu na Škvrně, což je v podstatě v knihovně škvrňanské.
2: A
3: já už jsem tam dělal, bude to takový cyklus, jsem se domluvil s vedením klubu a na začátek jsme dali Beatles. To jsem dal zcela úmyslně, protože když jsem dělal přednášky o muzice v Západočeské galerii, tak mě hned na začátku upozorňovali na to, že na přednášky moc lidí nechodí. Ono je to skutečně tak jako ve škole a do té školy nikdo nechodil dobrovolně, že jo. Tam jsme vždycky měli strach, že jsme neudělali správně domácí úkol a tak dále, takže je to takové trošku školomecké, ale tak jsem zvolil takové téma, že jsem jim pověděl, tak uděláme něco, na co ty lidi přitáhneme.
2: No a přitáhli jste.
3: Ano, bylo vyprodáno.
2: No,
3: a byli to Beatles tedy. To je vděčné téma, to já jsem říkal, to je něco, co ty lidi sem naláká, taky skutečně je to nalákalo. Ale už jsem ze začátku mluvil o tom, že bychom měli vlastně udělat takový jakýsi cyklus. Možná, že bychom se tomu měli věnovat tedy v dalším vstupu, protože bych chtěl povědět, co je vlastně idea celé té záležitosti. Jenom napovíme, že to, o čem se zmíníme dnes, bude Louis Armstrong, což je chlapík, který se narodil v roce 1901. A tady bych... On vyrůstal ve velice chudých poměrech. Takže pokud mají posluchači někde doma nějakou starou encyklopedii nebo nějakou starou knihu, kde se pojednává o muzice, protože v každé knize o muzice Armstrong musí být, dokonce existuje takový výrok, kdo má rád hudbu, má rád Louise Armstronga, což je vlastně pravda. A v těch starých knížkách je napsáno, že se narodil v roce 1900, ale není to pravda, on se narodil až v roce 1901, on si to sám vymyslel.
2: To jsem vůbec netušila.
3: On si totiž vymyslel na americký národní svátek a v roce 1900, aby to bylo takový jako hezký, kulatý. O tom si popovídáme, on vyrůstal v takové čtvrti, která se jmenovala Bojiště.
2: Dobře, tak to si povíme po písničce a jsem ráda, že si to jméno už řekl, protože právě teď už máme jeden hit připravený, no a já to nechám na tobě jako na odborníkovi, abys uvedl tu první nahrávku. Tak co to bude?
3: What a Wonderful World, což je tedy pomalá skladba a zajímavé je, tady opět opakuju, že se narodil v roce 1901 a ta písnička je ze 60. let. Komu pak se povede v 60. letech figurovat v hitparádě, která je, co si budeme povídat, hlavně pro náctileté teenagery.
2: Takže What a Wonderful World.
3: Jak je ten svět nádherný.
2: Tak.

0: Tak to byl Louis Armstrong v našem vysílání. Krásná hudba, kterou pro nás dnes vybral hudební publicista Zdeněk Raboch, náš dnešní host. Také jsme řekli, že vás zveme na přednášku, která se uskuteční 6. října, tady v úterý. Proč zrovna Louis Armstrong je tématem přednášky? Je to nejslavnější trumpetista?
1: No ano, v podstatě, ale nedělám to proto, že by byl nejslavnější trumpetista, ale máš pravdu, určitě. Nejslavnější trumpetista a možná i nejslavnější jazzman. Takže mám dojem, že co se týká ten trumpety, možná Miles Davis, že by se mu tak trošičku vyrovnal, ale to už je zase jiná kategorie, to jsou 50., 40., 50. léta a tak dále. Ale my jsme se s vedením M-klubu dohodli, že uděláme takový cyklus o vzniku a vývoji, já bych to nazval moderní hudbou. Totiž jazz byl fenomén v první polovině 20. století, zatímco ve druhé polovině je to spíše rocková muzika. Ale ten jazz stále funguje, stále je k vidění a stále je navštěvovaný. Že jo, ale už to není asi to, co to bylo v té první polovině 20. století, tak jsme se dohodli, že tedy jako prvního bych udělal Louise Armstronga. Budeme tedy mluvit o jazzu, ale nebudeme mluvit jenom o Armstrongovi, když ten Armstrong tam bude jaksi takovou stěžejní postavu. Tehdy bylo spoustu vynikajících muzikantů a dokonce Armstrong o nich mluvil jako o svých vzorech. Joe King Oliver, další vynikající trumpetista, Kid Ory, trombonista, opět legenda, Kid Ory. Potom tam byl chlapík, o kterém se mluvilo, že byl daleko lepší než Louis Armstrong, že měl vynikající tón, jmenoval se Buddy Bolden, ale ten tam fungoval v tom New Orleansu, tak tam fungoval ještě na konci 19. století a tím pádem se vlastně nezachovaly žádné nahrávky, rádio tehdy neexistovalo, takže to, že se vykládá, že byl ještě lepší než Louis Armstrong, tak to zkrátka je asi taková, jak se to z té generace na generaci, jeden řekne byl dobrý, další řekne byl výborný, další už řekne byl vynikající a ten další už řekne byl naprosto fenomenální, takový už se nenarodí.
0: Jo,
1: takže asi takhle. Takže toho Louise Armstronga a budeme mluvit i o těch ostatních orchestrech King, Oliver, Creole, Jazz Band a nejen v New Orleansu, protože New Orleans to bylo vlastně takové hlavní město jazzu na začátku 20. století. Potom to bylo Chicago a to proto, že muzikanti odcházeli do Chicaga, protože v New Orleansu byla taková čtvrť, která se jmenovala Storyville, tam byly všechny ty podniky, ale ty podniky známe to i dnes, když jdou mladí z diskotéky, tak hulákají, to se dělalo i tam, opilství a kolikrát různé pranice a tak dále. A v roce 1917 se z New Orleansu stal vojenský, protože Spojené státy vstoupily do první světové války. A z New Orleansu se stal vojenský přístav, odkud vozili vojáky na bojiště do Evropy. No a vojáci, když měli volno, tak pochopitelně šli do té čtvrti, kde byly ty a byly tam děvčata, pochopitelně, to se jim líbilo. Takže ministerstvo války se tehdy rozhodlo čtvrť Storyville, tedy tu čtvrť těch podniků, zakázat. Konec. A muzikanti neměli najednou kde hrát, tak odcházeli do Chicaga.
0: Já jsem někde na internetu četla, to mě docela zaujalo, takzvaný fiktivní rozhovor s Louis Armstrongem, který si vedl ty, Zdeněk Raboch. Jak tě to napadlo tohle? taková věcička jako fiktivní rozhovor. Je to osobnost, která ti prostě pořád leží v hlavě, o které hodně přemýšlíš?
1: Ano, v podstatě ano. Já jsem ty fiktivní rozhovory udělal dva. Jeden už mám jaksi do budoucnosti. Jestli dovolíš, já se teda vrátím k tomu, jak jsme chtěli udělat ten cyklus. Takže začátky jazzu, jak si první díl. Další díl by měl být swing, to znamená velké orchestry. Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, ale také české orchestry, Karel Vlach, Gustav Brom a tak dále. Potom další, to už by byly 50. léta, tak tam už by to byl rock and roll. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Bill Haley a tak dále, ale také pochopitelně tuzemští zpěváci, Mickey Volek, Pavel Sedláček a tak dále. A potom, i když jsem dělal ty Beatles, tak bych udělal ještě 60. léta a možná i lehce 70., protože v 60. letech nebyly zdaleka jenom Beatles, bylo pochopitelně spousta dalších kapel. Takže to by jsme udělali jaksi do budoucnosti. A ty jsi se ptala na to, jak to teda bylo s tím Louisem Armstrongem, tak já jsem si udělal do foroty, jaksi do budoucnosti, fiktivní rozhovor s Elvisem Preslim. Takže to je další taková záležitost. On vlastně z komerčního hlediska byl nejúspěšnější v 60. letech. Ale taková ta váha té jeho tvorby a jeho osobnosti, ta vlastně spočívala v letech 50. Tehdy byl novátor. Tehdy se objevil s muzikou, jak napsal jeden hudební publicista. Nikdo nikdy neslyšel takovou hudbu, kterou hrál a zpíval Elvis Presley, protože ji nikdo nikdy nehrál. Ono to není tak úplně pravda, jo? Ono to rock and roll je skloubení černošského rhythm and blues a běložského country. Ale svým způsobem je to pravda. A tak jsem si řekl, když už mám do budoucnosti toho Elvise, udělám i Louise Armstronga.
0: No tak já se k tomu ještě jednou vrátím, k tomu rozhovoru, ale zase po písničce. Máme tady připravený další hit, další nahrávku. Opět tě poprosím, aby si uvedl. Hello, Dali, to bude?
1: Shodou okolností je to také nahrávka ze 60. let a je to muzikálová nahrávka nebo filmová nahrávka z filmu Hello, Dali.

0: Louis Armstrong, dost to tady šije s naším dnešním hostem, kterým je Zdeněk Raboch, skoro tady začal tančit. Je to pěkná muzika.
1: Je
0: tu
1: to
0: můžeme
1: krásná
0: pořád
1: muzika.
0: Poslouchat.
1: A dlužno poznamenat, že když jsem to slyšel, tak jsem si řekl, já jsem tam na těch Oldies, na té vánoční diskotéce, tuto tu písničku nikdy nepouštěl. Ale co tady člověka napadne? Je to právě takový ten rytmus, takový ten houpavý rytmus, který mají lidi rádi. Tak letos to uslyšíte i na Oldies.
0: Dobře, já se s dovolením vrátím k tomu fiktivnímu rozhovoru, který si tady už naznačil. Co ti tam tak nejvíc z těch odpovědí možná zaujalo? Mě třeba, jestli můžu naznačit, zaujalo to, že vlastně Louis Armstrong vystupoval i u nás, to jsem já nevěděla.
1: Ano, a ten koncert uváděla dvojice Suchý a Schlitter. To bylo v 65. Navštívil Semafor a ohromně se mu líbilo, jak zpíval trumpetista Jelínek a Eva Pilarová také. Oni nasadili takový ten jeho chraplák a tam se, o tom jsou filmové záběry. Několikrát už to běželo v televizi. Ale tenkrát tam došlo k takové zajímavé události. On když přistál na letišti, tak tam byli žurnalisti, novináři, tam byli a tenkrát byli takový 65. rok, tak byli takový neskušení a z jednoho listu dostal novinář $100, aby je dal Armstrongovi za to, že s ním udělá rozhovor. A rozhovor pro muzikanta je to, že si vlastně propaguje své věci. A Louis Armstrong z toho byl tak úplně mimo, nechtěl si to vzít, ty peníze. A teď ten novinář tomu to zbylo a ten zase nevěděl, co s nima. Teď oni to nechtěli nazpátek, my jsme ti to dali na Armstrong a my to nechceme. Teď těch $100 nikdo nechtěl, teď co s tím? To popisuje Michal Bystrov v takové své knížce o návštěvách slavných muzikantů v Československu.
0: No, když se Zdeněk Raboch rozpovídá o muzice, tak to by mohly být hodiny. Myslím, že budeme muset přijít na tu přednášku, ano, abychom si to poslechli, ale ještě jako odborníka se ti zeptám. Jednou prý Louise Armstronga se někdo zeptal, co je to jazz. A když se ptáte, tak se to nikdy nedozvíte, zněla odpověď. Jak si tohle vyložit?
1: Vyložit si to tak, že to člověk zkrátka musí mít v sobě. Buď to v sobě máte, anebo nemáte. Ale tady bych pověděl, že s tím zas až tak úplně nesouhlasím. Totiž ty přednášky mají za úkol i tyhle ty záležitosti objasnit. Co se týká Louise Armstronga, to je lehce poslouchatelná muzika, i co se týká toho Dixielandu v těch 20., 30. a tak dále letech. Ale pak je tady moderní jazz a tam už je to trošičku složitější a tam už to chce výklad. Ale jsou zase lidi, kteří už se s tím narodí a líbí se jim to. A pak jsou lidi, kterým se to jaksi moc nelíbí. Já vím, v jazz klubu jsme dělali často moderní jazz a spousta lidí nám říkala, my tomu nerozumíme, tomu jazzu. Takže možná, že to chce, ale myslím si, že když se to hezky vyloží, takže ten jazz může mít rád úplně každý.
0: Mm-hmm. A Zdeněk Raboch to umí hezky vyložit. Tak pojďme prosím ještě zopakovat, kdy a kde proběhne akce, na kterou dneska zveme.
1: Takže 6. je to v úterý na Škvrňanech v Plzni v M klubu od 18 hodin.
0: A ty tam budeš sám nebo máš ještě nějakého hosta?
1: No, ještě jsem si pozval hosta Jindru Jindřicha, což je kapelník souboru nebo orchestru Pilsner Jazz Band. Je to velký milovník Dixielandu a on navštívil, když byl v Americe, navštívil dům Louise Armstronga, tak jsem ho pozval, aby krátce o tom popovídal.
0: Tak vypadá to, že to bude skvělá akce. Moc děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se akce vydaří a máme radost, že jsi se vrátil k našemu rozhlasovému mikrofonu. Naším hostem dnes byl hudební publicista Zdeněk Raboch. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři Plzeňského kraje mají ve skladech více posypové soli než loni. Tým archeologů a strojařů Plzeňské univerzity tvoří virtuální podobu Krušnohorského dolu. Hokejisté Plzně prohráli západočeské derby a zítra bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má připraveno více posypového materiálu než loni, a sice 27,5 tisíce tun soli a 23 tisíc tun kamenné drti, tedy inertního posypu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese. Potvrdil to provozní ředitel krajské správy a údržby silnic Radek Šíma s tím, že loni to bylo o 5,5 tisíce tun soli méně a zásoby se vyčerpaly už koncem ledna kvůli častému náledí. Sůl pak museli dokupovat za vyšší zimní ceny. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Sauersack v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální konstrukci, rekonstrukci areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč zrovna tato lokalita, vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
2: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není, a právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
0: Projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie a potrvá ještě 2 roky. Platnost řidičských průkazů by se měla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
3: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě, podle mě.
4: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
4: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Sport. Karolína Muchová vyřadila ve 3. kole v Pekingu Rusku Samsonovovou ve 3 setech. V 8. finále se utká s přemožitelkou Sáry Bejlek, Japonkou Osakovou. Hokejisté Plzně dnes prohráli západočeské derby. Karlovým Varům podlehli 1-4.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno, kránu mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně. Zítra postupně jasno až skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně už nemáme ze silnic v regionu hlášené žádné mimořádné události, které by vás mohly zdržet. Bez dopravních nehod je v těchto chvílích průjezdná také dálnice D5. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat. Ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci takových zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovázeno

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám
1: oči.
2: Moc děkuji, mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a grafity. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kejdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
2: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
2: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuji moc a ať se vám Judafest vydaří.
2: Já taky moc děkuji a doufám, že se tam uvidíme.
1: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Nache.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze

hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké

0: publikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovy, ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
0: Jsou to takzvané nové formy pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazel tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
0: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
0: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis a do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se doopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná 5denní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
5: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
4: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná 5denní výluka.
6: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
7: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
4: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka.
3: Počasí.
4: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu Strakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu hit paráda Česká 12.
8: Česká 12.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České 12.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká 12 a platinová česká 12 a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou 12. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká 12 je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká 12 je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou 12. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
10: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychala jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to. Tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
10: Já si poslechnu rád, děkuji.
11: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jetplane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci
1: toho sátelství. Ty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12x vítězství, 2x druhé místo a 2x místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a jsem říkal, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. Ale zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Někdy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova. To je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka. Napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají. Jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima, na škrábance z křoví nebyl.

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo 1, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Šel

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

Novinka skupiny Olympic Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte. Vestí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na čtvrtém, třetím a druhém a samozřejmě i prvním místě. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka, Nestála, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka, Až to stouni zabalí, Olympik, hit Mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo, Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít logicky, jako vždycky, SMSku hit Mezera 1. Obhájit je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru na místě je označené. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže, a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, já jsem teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo.
2: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení. A protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Aha, tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběre vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někdy jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš jo, píděl ses potom někdy?
1: Píděl, 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porodce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa balíko boxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
4: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl. A on říkal, co to je? Říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění, a mamina, budeš tam hrát na štěblec? Říkám, ne, to je jako na divadlo. Mlčeli, nic neřekli. Já jsem se vrátil po třech dnech. Tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal? Jsem říkal, no, tati udělal. Pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne. A on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den. Promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane režisére.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný. No.
6: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, když je třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
7: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na Ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův maj, Vytázky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. No.
8: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
9: No to nemyslíte vážně.
8: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
9: Fuj, to jsem si oddechl.
8: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný. Ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel. A teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tady se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
10: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Divné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn, to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, já si vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo šupne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš,
5: ale
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Tyvole. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo, je, hele, ona se narozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi
4: víš,
5: v šoku
4: si
5: ještě.
4: No to víš, ježišmar, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Jo. Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No a hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu.
4: Ne, dej pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemal, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. Ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo.
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No, ještě, počkej,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá, čoči.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Hele, já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, no, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře mlte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, no, no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
4: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota.
3: No.
4: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: No, proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
8: No, já, no třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
4: Ale no tak, dědo.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no, přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 13.48.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda,
0: jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovní převody.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic ve zlým, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: třeba 24. Vánocí nebo někdy, tak si panu Doriáři řekl, no já mám orgazmus v Brně třeba. Tak.
1: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
2: A když bych se počurala.
1: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
2: Protože už bylo pozdě.
3: Julka?
1: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
3: Co se stalo? S takovou roli?
1: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
2: No je to moje vina, Julie, moje vina.
1: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
2: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
3: Leono, cože se vyspíte?
2: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
3: Jak to, že se ztratila klíč?
2: No, já jsem blbá, no.
3: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
2: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
3: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
2: Cože? Jo, takhle.
3: Hele, čau, dej mi Oskara.
2: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
1: Co ti řekla?
2: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
3: Haló, Oskare? Oskare?
1: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
3: V jednom pokoji? S Leonou?
1: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
3: Doufám, že tam jsou manželský postele.
1: Manželský postele?
2: No je tady, co naděláš?
1: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
2: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
1: A nedají se spojit.
3: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
1: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
2: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát nějak tu čumnu.
1: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak máme, já ti dám Leonku. No
2: No, cože?
3: Tak jak jsou ty postele?
2: No, postele?
3: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
2: No jistě, jsou tady, ano.
3: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
2: Holka, ty nespojíš.
3: Proč nespojíš?
2: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
3: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
2: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
3: Cože? Jaký z práce?
2: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo,
1: takový kraviny.
2: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím začít.
1: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
3: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
1: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
2: No, to já taky, utahaná.
3: Co tam tak řve?
1: Taky říká, že je utahaná.
2: No já sotva pletu nohama.
1: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No.
2: Já se tady na palandu nevylezu.
1: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
3: Oskare.
1: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
4: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk. Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zedníčka to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod,

0: proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadelko, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi děláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbílo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší, no. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, takže ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: V noci,
0: to
1: tak
0: by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, takže ještě někdy to potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si takhle nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže paní také těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází. Už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači. Myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazů. Právě o takových chvílích si dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v Noční Hence.
1: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, bydeli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naši maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takovým kopečku a vyhlížela jsem a byl tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, které bylo bombardované a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkat, a pan Majadu za manželem. Šel, tak jdu za ním. Já jdu taky doktorce, pan, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou se měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a, třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. Přála byste si někdy raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam třeba přitáhlo správně.
1: A on odcházel úplně normálně, zdravě. Ahoj, já jsem ještě myslela, neměla jako... Takže to nebe. Skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, nepřeju nikomu.
0: Takže paní Elisko, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě.
0: No.
1: A... To já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokážu, když jsem měla i s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu tak říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže no, já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Stane. Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v Noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: z mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu, to já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát mě říkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní. Nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě je 1,80 a mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
0: víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, z kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouce.
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem. A jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Vy jste to nechtěla zkusit naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky, já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka, živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní. Já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala. Ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit. Možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat. Tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech Racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím Lenkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík. Jenže ouha, k ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách. A pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem mýval takový, občas než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty, a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to teď, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mývají šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si četl něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem...

0: prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl, a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízl do vojenského oblečení, který jsem tam měl, a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne, a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme, no, a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikyš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podíval, tak já jsem se zvedl, tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek teda, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho? Vyšikovi
0: by to, prosím?
1: Kdy se to stalo?
0: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, to je, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
0: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
0: No, víte, co ona to říkala, ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážný možná je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodovalo o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako, jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, aby to zůstal, a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam bylo nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo. Čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říká, to nejde, a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděly. Ona byla úplná tma, to byla nějak jedna hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděly a začaly brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky. Ať
0: dobrý,
1: se vám daří.
0: Večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všechno. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: Ano, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nesměl zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, ale já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikom. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskovou níž deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v Noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tom to dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, a jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba, když je mu 20 a někdo se, jo, to, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba, když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, nebo jo, něco řekl i možná řekli i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: Ano, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je... No, ale většinou to byly... Tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl... odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. Zavolejte zase. A pozdravuju všechny.

0: Někdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postiženy už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5. hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mimo synovcovi nebo neteří jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale nemotorkář. Říkám, prosím tě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zvíjí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba říkám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaké kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Bych nám chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měli dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama. Takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázala mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožla. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, u obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne, co já tady teď budu, já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už jsem zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem se to úplně vydivočila.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila, nábytek, než on zemřel, jo, on taky tu něco platil a teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit.
0: No, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala, snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě
0: teď teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechával na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady co? Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Kdo chce se svátým mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni muže společně zaspí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan J. Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rossé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rossé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti.
Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterém si ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nadspány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu.
Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: Jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana, Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, mistr Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození, nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě, ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu, stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale mistr Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: herně, mladý sér, báječně.
1: To je tím cenu, že jste mi vlastnoručně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do naprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátelé na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Věřte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, kdy jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá, a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů, neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagóny a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete Pirátů Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se spoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment